Dneska s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás směle obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Přeji hezkou noc. Yeah!

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Milí šikulové a milé šikulky,
7: hledáme možná právě vás.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 22. května. Svátek má Emil, přejeme všechno nejlepší. Teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Dnes je to 132 let, co byl patentován sádrokarton. Psal se tehdy rok 1894. Před 26 lety byla podepsána smlouva s německým koncernem Volkswagen o koupi zbývajícího státního podílu ve Škodě Auto. To byl rok 2000 a dnes je to 22 let, co Rádio Blaník slavilo na Konopišti páté narozeniny. Bylo to v roce 2004 a už příští sobotu oslavíme 27. narozeniny. Tolik výročí, přeji hezké ráno s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Krásné ráno. Je pátek 22. května. Dnes má svátek Emil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
0: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 22. května. Dnes má svátek Emil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začínají dny soukromých hradů.

města jako připomenutí vzniku svátku Těla a krve Páně. Dnes se také uskuteční muzejní noc v Mladé Boleslavi. Všechna muzea a galerie ve městě protáhnou otevírací dobu do pozdních nočních hodin. Návštěvníkům zpřístupní nejen běžné expozice a výstavy, ale připraví pro ně i speciální program. Startuje také v Písku festival Pískoviště. Návštěvníky čekají divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení, tvořivé dílny i show na vodě. Botanická zahrada v Liberci bude mít celodenní program k oslavám Mezinárodního dne biologické rozmanitosti. Součástí akce jsou komentované prohlídky zaměřené na tropické lesy. A v Třebíči na Karlově náměstí začíná sedmý ročník dvoudenního festivalu pivní slavnosti. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
4: Dobré ráno, hezký pátek, posloucháte Rádio Blaňka, před námi je česká hodinka, hrát si budeme jenom hezky česky mezi 5. a 6. hodinou.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Obloha toho dnešního dne bude většinou jasná až polojasná, teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Já vám přeji, abyste si užili krásný den a když to bude s Blaníkem, to je ta nejlepší zpráva.
5: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
4: Sochy z písku v písku, tak tahle informace za chvíli v rozšířené verzi a já popřeji hezké ráno. Pojďme si hrát. Hezky česky na Rádiu Blaník.

0: Pěkné ráno, za chvíli půl šesté a vy posloucháte Blaník. Podíváme se domů i do světa, připraveny jsou zprávy a také krátce o počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát. Já vám přeji hezké ráno, krásný pátek a také oslavencům, tedy Emilům, všechno jen to nejlepší.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
10: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
9: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
10: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
9: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
10: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
9: Černokostelecký pivovar.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
13: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
14: No jasně, super.
13: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
14: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
13: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
14: Pánové na burger s trhaným masem.
15: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
17: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
18: K čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
21: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Oběť napadení u pardubické střední průmyslové školy chemické zemřela. Včera to oznámila policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi. Podle médií byli oba studenty školy. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost. Uvedli, že se po jednáních podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Pohotovost vyhlásili v březnu. Důvodem byla podle nich zhoršující se personální, organizační a taky finanční situace instituce. Mount Everest hlásí nový rekord. Nepálskou stranu nejvyšší hory světa ve středu zdolalo 274 horolezců. Po 7 letech jde o nové denní maximum. Horu je možné zdolat i ze severní strany z Číny, tuto trasu ale úřady letos zavřely. Po senzačním skalpu sahali na světovém šampionátu v hokeji Norové. Kanadě podlehli 5-6 až v prodloužení. Přitom 99 sekund před koncem základní hrací doby ještě vedli. Javorové listy vyhráli i díky hattricku, který zapsal Mark Scheifele. Tolik dnešní první zprávy, ještě přidám informace o počasí. Dneska bude obloha jasná až polojasná, oblačnost očekáváme jen místy, a to hlavně na horách, kde může sem tam i sprchnout. Teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude je kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě a v Krušných horách ukážou teploměry 19 stupňů. Tolik o počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Dobré ráno, krásný celý den, posloucháte Rádio Blaník. A před námi je víkend, poslední víkend předtím, než vypukne koncert na Konopišti a neb 27 let Rádia Blaník. My se na vás těšíme a máme pro vás o víkendu jednu báječnou věc. Za české písničky vás zase budeme posílat pěkně k moři. Tentokrát to bude do Albánie, tak si to rozhodně v našem vysílání v sobotu a v neděli nenechte ujít. Kdy přijde výhra, netuším, ale poslouchal bych raději po oba dny. Možná Blaník překvapí a přijde třeba v sobotu odpoledne. Já vám nabízím další české písničky a úderem 6. Dobré ráno, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Tak se nechte probudit s nimi a pokud se těšíte zase na hodinku, kdy vám budeme hrát hezky česky, tak ta přijde opět mezi 12. a 13. A to už tu pro změnu bude kolega Pepa Černý. Tak hezké ráno a při pátku, ať se všechno povede.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už dnes odpoledne.
0: Od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
13: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
12: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
13: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
12: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
17: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
16: U nás si vybere úplně každý.
17: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
16: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
17: CZ.

0: Zimně letos nikde nejsou kytky a Marie Rotrová. S tím bych si dovolil nesouhlasit, jako alergik potvrzují, že kytky jsou úplně všude. Před námi další hodinka, ta první v dobrém ránu na Blaníku, už je tady pátek, má datum 22. května a uslyšíte olympiky. Lucku Bílou. A taky včerejšího ranního hosta na telefonu, dneska si dáme opáčko. Vojta Nedvěd. Muzika je jedinečná, shodnem se kámo. Hezky česky na Blaníku i po šesté, teď je 5:53. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
3: Vy, vykat, Avidon, vidra.
2: Avidon?
3: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
4: Ty má maminka.
3: No prostě všechno na jednom místě.
5: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.

0: kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně místy i oblačno a zafouká slabý proměnlivý vítr. Teploměry vyšplhají až k 26 stupňům. Tolik o počasí a teď už je tu Eliška a s ní zprávy.
6: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Právě Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
8: Zdravotní ústav vyzývá k mapování klíšťat. Trať Drážďany Praha dostala zelenou.
5: Rádio Blaník.
8: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, dívka, kterou u střední školy v Pardubicích pobodal jiný student, zemřela. Zraněním podlehla v nemocnici, jak večer potvrdili policisté. Podezřelého útočníka počinu zadrželi. Podle médií mělo jít o dva studenty školy. Mladík dívku pobodal údajně kvůli rozchodu. Pozůstalým policie nabídla psychologickou pomoc. V Brně pokračuje festival Meeting Brno a taky setkání sudeckých Němců. To se na českém území koná vůbec poprvé v historii. Dneska je na programu třeba sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Klíšťata se stále častěji nachází i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu. Pokračuje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
8: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Němečtí poslanci schválili záměr na stavbu vysokorychlostní trati Drážďany Praha. Výstavba by měla začít v roce 2032, hotovo by mělo být v roce 2044. Trať citelně zkrátí cestování. Třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 2,5 hodiny trvat jenom hodinku. Tolik zprávy, teď je připravený Petr.

Vysokorychlostní trať směrem k víkendu už je hotová a po ní se právě teď vydáváme, protože věřte nebo ne, ono to v pondělí to tak opravdu nevypadalo, ale už je tady pátek. Pátek s datem 22. května. Zdravíme všechny Emily, kteří mají dneska svátek, a protože je pátek, tak nás čeká taky pravidelná šťastná hodinka mezi 8 a 9. Bude se tady nadělovat, čekáme na vaše dobré zprávy a budou se proplácet účtenky a o nich to bude už za chvíli. Za minutu bude 6.

0: Hot and Cold a Katy Perry v dobrém ránu na Blaníku. No tak je tady pátek. Tento týden už jsme proplatili 4 účtenky a dneska to doklepneme pátou.
1: Petr platí vaše účty.
0: Nebo abych byl přesnější, doklepneme to pátým pokusem o to proplatit vaši účtenku, protože tady je důležitá ta vaše součinnost. To znamená poslat nám informaci o tom, co byste chtěli proplatit, to znamená peníze, které jste utratili, ať už jste si něco koupili, nebo to byla pravidelná splátka, nebo jste museli zaplatit, já nevím, dětem tábor, cokoliv. Tak to nám pošlete SMS-kou, potom je důležité po 7 hodině ten Blaník opravdu poslouchat a mít nabitý telefon, protože když vám zavoláme na to číslo, ze kterého pošlete tu účtenku nebo tu SMS-ku, tak je důležité vědět, co se právě děje v éteru. Ty SMSky posílejte na číslo 603-118-118, napište tam jenom, co chcete proplatit a kolik to stálo, jméno, příjmení a odkud jste, úplně stačí jenom název obce, nic víc nepřipisujte, takhle to úplně stačí, je to jednoduché, pošlete na 603-118-118. A abyste si udělali představu, jak to potom v tom éteru chodí, tak takhle to dopadlo včera u Renaty. Teď je řada na vás, teď byste se mohla oblet zase pro změnu vy, my vám ty peníze možná vrátíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
2: Dospívala skupina Krištof.
0: Je to tak. Tak jste manžela Ohákla zadarmo.
2: Tak. Děkuju.
0: Renata Ohákla, manžela za 3749 korun. My jsme jí ty peníze poslali zpátky a za hodinu se do toho zase dáme. Teď už Meky Žbírka, možno se ti zdá. No nezdá se vám to. Fakt je tady pátek. Dobré ráno.

0: Taky Žbírka, možno se ti zdá, v dobrém ránu na Blaníku, jak jsem říkal, nezdá se vám to, už je tady opravdu pátek, má datum 22. května, protože je pátek, čeká nás taky mezi 8. a 9. šťastná hodinka, ve které nás budou zajímat především vaše dobré zprávy a někoho z vás zase odměníme. Ty dobré zprávy nám pište klidně už teď SMS-kou na 600 318 118, napište nám, jaká zpráva vás v poslední době potěšila a co vám udělalo radost. A snad vám udělá radost i ten přehled nebo ten výhled na víkend.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady konec pracovního týdne a jak bude nejen dnešek vypadat ohledně počasí, tak to probereme s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno přeji. Teď aktuálně je jasno až polojasno. Ranní teploty dnes klesly na hodnoty na 10 až 6 stupňů Celsia a na mnoha místech, hlavně v údolí, jsou teploty kolem 4 stupňů. Šumavská Kvilda Perla má minus 4,4 stupně Celsia, Jilení v Krušných horách minus 1,8 a Jizerka dnes 4 desetiny pod nulou.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přichodně zvětšené oblačnosti na horách na severu. Šumavská Kvilda Perla má minus 4,4 stupně Celsia, Jilení v Krušných horách minus 1,8 a Jizerka dnes 4 desetiny pod nulou.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přichodně zvětšené oblačnosti na horách na severu a severovýchodě se mohou ojíle objevit přehánky.

0: Severovýchod bude zase o něco chladnější, tam budou teploty kolem 22, no a potom v neděli tam už budou teploty 25 až 30 stupňů Celsia a ojedinělé se může objevit přeháňka, protože bude přechodně zvětšená oblačnost, jinak ale bude slunečno.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
0: Přeji krásný den, naslyšenou.
2: Tak jste to slyšeli, v Českém hydrometeorologickém ústavu v tom mají jasno až polojasno, což je stejné jako na nebi. Tohle je obyčejná holka Lucka Bílá na Blaníku.

0: The Final Countdown na Europe na Blaníku v 6 hodin a 20 minut. V Krkonoších se pomalu vytrácí jedna z nejzajímavějších přírodních map. Mapa Česka, legendární sněhové pole přezdívané, nebo mapa republiky, letos možná roztaje už během května. A to je opravdu brzo. Odborníci z Krkonošského národního parku totiž naměřili nejméně sněhu za posledních 25 let měření. Ta mapa republiky vzniká na svahu Studniční hory a při odtávání připomíná tvarem prvorepublikové Československo. Nejprve mizí Slovensko, nakonec zůstávají jenom střední Čechy. Letos ale sněhu moc není, maximum bylo necelých 5 metrů, zatímco rekord v roce 2000 přesáhl 15 metrů a sníh vydržel tehdy až do srpna. No a víkendové počasí s mapou republiky asi pořádně zamává, zatímco my si teda budeme užívat sluníčko. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku a za 9 minut bude půl sedmé. Rádio Blaník.
1: Hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Tak já jdu, miláčku.
19: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
18: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
19: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
18: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
19: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
20: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
21: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
22: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Blaník. Dobré ráno přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Vážná nehoda večer uzavřela sjezd z D11 na Hradec Králové. Na 84. kilometru se srazily 3 osobáky. Několik lidí utrpělo zranění a jednoho člověka museli hasiči z vozu vyprostit. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Lokálně může rtuť atakovat i 40 stupňů. Na přelomu týdne vlna zasáhne taky Česko. Svůj den dneska mají botanické zahrady a celá řada z nich si připravila speciální programy. Akce nabídnou třeba v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové anebo třeba v Liberci. Jaký program chystají v Praze, uslyšíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik krátké zprávy a slovo má Petr.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Radelkou vám přejeme dobré páteční ráno s datem 22. května. Za chvíli se ještě na chvíli vrátíme do včerejška, protože jsme tady měli ranního hosta na telefonu. Tentokrát jim byl Vojta Nedvěd. A o čem jsme si povídali? No mimo jiné i o tom, co začíná už zítra. Ale více za pár minut. Za minutu bude 6:30.

0: Mamma Mia a Abba na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: A dnešním ranním hostem je člověk, se kterým jsem si vlastně povídal celkem nedávno, navíc tady přímo v našem studiu, protože na lince je Vojta Nedvěd. Ahoj Vojto.
3: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Já teda musím teď čerstvě reagovat na jedno video, které jsem zhlídnul na Instagramu. Vy jste někam jeli vlakem, je to tak? A jeli jste s Vojtou Dykem a Jakubem Prachařem? U toho jste hráli na kytary, zpívali jste, tuším, na Kameni kámen. Co to bylo za akci?
3: Prosím tebe, tato akce je vlastně O2 Arena, kterou připravuje právě Vojta Dyk s Kubou Prachařem, protože zjistili, že ta nedvědovská muzika spojuje i lidi napříč žánrama, takže jednak chtějí vzdát hold nedvědovské písni a jednak chtějí ukázat, že opravdu to spojuje, ať už to jsou rockeři, prostě všim možným různýma žánrama muzikou. Takže mě a mýho bratrance Honzu Nedvěda mladšího kluci oslovili jako takový patrony a tam se bude konat příští rok vlastně v O2 aréně. Tak se na to moc těšíme, protože já vlastně to prolínání skrz ty žánry mám moc rád, protože z toho kolikrát vznikají zajímavé věci.
2: No, bude to hodně zajímavé, ale jedna zajímavá akce nás čeká už pozítří, a to Ostrava. Co je to za akci?
3: To je akce moje a Honzy. Udělali jsme takový festival nedvědovské písně vzhledem k tomu, že letos Honza starší slaví krásných 80 let, tak se to k tomu i hodí. Vlastně je to i 30 let od Strahova, že jo, letos. Zároveň jsme udělali právě takovou třešničku na dortu, že tam vystoupíme v původní sestavě jako kapela Příbuzný po, tuším, že asi 23 nebo 24 letech. A takový prostě příjemný odpoledne, protože celá ta akce začíná, tuším, že asi ve 2 hodiny se budou otvírat brány, budou to takový 3 hodinky prostě nedvědovských písní, ať už tátových, strejdových, i vlastně naše vlastní tvorba tam zazní, jak moje, tak Honzy Nedvěda mladšího.
2: Vstupenky ještě jsou?
3: Zatím ještě jsou. Ostrava jsem koukal, že ta už je na sezení vyprodaná, za což moc děkujeme, ale jsou tam ještě samozřejmě lístky na stání, anebo si můžou vzít lidi s sebou i deky a můžou si tam sednout na trávičku. A zbytek ještě lístky jsou zatím.
2: No výborně.
3: Ale teď jsem na to zrovna koukal, mizej docela rychle, za což jsme moc rádi.
2: No to mi taky, protože Blaník je mediálním partnerem Nedvědů u stánku. A prosím tě, Vojto, ano, když už tě mám takhle na lince a protože se ptám vždycky každého, tak přihoď nám nějakou dobrou zprávu, která ti v poslední době udělala radost.
3: Těch dobrých zpráv není nikdy dost, samozřejmě, ano? Ale tak mám radost, že abych to nezakřikl na zuby, že to zatím všechno vychází podle toho, jak jsem si naplánoval, a mám v hlavě dalších spoustu projektů, které vypadají zatím, že opravdu by se mohly povést. A na to se moc těším, protože ta pestrost v té muzice se mi vlastně líbí moc.
2: Tak ať to všechno vyjde a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju moc krát, mějte se krásně, ahoj.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak Nedvědi u stánku už zítra v Ostravě. Záznam, video záznam tohoto rozhovoru najdete opět na mém facebookovém účtu Petr Slíva official. A teď si dáme jednu písničku od Vojty Nedvěda. Tohle naspíval společně s Petrem Hrdličkou. Jmenuje se Muzika je jedinečná. Na Blaníku 5 minut po 6:30.

0: Moje malá premiéra zpívá Petra Janů v české verzi téhleté písničky. Loreta Goggia, Maladeta Primavera na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Krásný slunečný víkend je před námi, teploty budou sahat až ke 30 stupňům, takže sežeňte si opalovací krémy, nějaké ty bikiny, plavky, můžete vyrazit i k vodě, teda pokud jste se dostatečně otužovali během těch zimních měsíců. Jak to bude dneska, Adel?
2: Už dnes ty teploty budou se přibližovat k té tropické třicítce. V maximech bude 22 až 26. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tady bude v úzovkách jen okolo 21, na horách okolo 17. Jinak dnes bude jasno až polojasno, takže i sluníčka bude hodně. Během dne se může přechodně objevit kupovitá oblačnost a na severu, severovýchodě a na horách se ojediněle může dnes objevit přehánka.
0: Považoval bych to za dobrou zprávu a další dobré zprávy. Už za chvíli na Blaníku, za 3 minuty bude 6:45.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Toto je.
17: Dopravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ne, alebo áno, ale áno, tuhle tu skupinu uslyšíte už příští týden na Blanickém konopišti. Tohle jsou No Name v dnešním pátečním Dobrém ránu na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak doufejme, že na konopišti bude krásně. Tento víkend, který je teď před námi, bude taky krásný. Přemýšlíte, co s ním? Tak zkuste akci Den českého anděla, kterým ožije Podřibská krajina, hlavně teda hora Říp, na kterou můžete vystoupat spolu s ostatními. Je to už jubilejní 10. ročník, pořádá jej spolek Cesta Česka a návštěvníky čeká den plný putování, hudby, řemesel, dobrého jídla. Určená je pro všechny generace od malých dětí až po seniory a více na našem webu radioblaník.cz, mrkněte se tam, je tam kompletní program. Tak to je jedna dobrá zpráva a teď ty dobré zprávy od vás.
3: Napsal nám třeba Jana, dobrý den, mě udělalo radost, že si dcera domluvila svoji první brigádu na letní prázdniny, něco si vydělá a získá ve svém životě nové zkušenosti i přátelé.
0: Tak třeba mamince něco koupí taky.
3: Nebo přidám Renatu z Nového Jičína, tu potěšila výhra našich hokejistů nad Itálií, napsala je vidět, že naše země opravdu pořád žije hokejem.
0: Díky, díky.
3: A přidám ještě Evču z Pohořelice, dobré ráno, mě udělalo radost, že mám pátek už dnes, to je SMS-ka ze včerejška.
0: Ano.
3: Od zítřka odjíždím s kamarádkama na prodloužený víkend na chatu, kde si to pořádně užijeme.
0: No to si to pořádně užijte, dneska už ten pátek je, to znamená, že dneska už máte malou sobotu. A my čekáme na vaše dobré zprávy, které nám můžete psát na 6318, co vám udělalo v poslední době radost. Mezi 8 a 9 budeme zase odměňovat. Máme tady další balíček z našeho e-shopu. Je plný krásných věcí, které se blanickému posluchači musí hodit. Je to taková ta povinná výbava. Teď už Pet Shop Boys. Je 6.50 a vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Always on my mind a Pet Shop Boys na Blaníku. Další hodina před námi. A v ní kabáti a malá dáma. Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák, pánové, se kterými si zaspíváme, že není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Není nutno, aby bylo.
0: A bude i tento duet Lenky Filipové a Karla Zicha. Hezky české na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám! Nabízíme čtyřdenní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady, typy, inspirace.
10: Šumava žije!
9: Šumava žije CZ.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně čekáme místy i oblačno, zafouká slabý proměnlivý vítr. Teploměry vyšplhají až k 26 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
12: Komplikace vás potkají na trase z Mladé Boleslavy směrem na Nymburk na úrovni Strašnova. Tady došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Zdržení je ale minimální. A na Nymbursku na trase ze Staré Boleslavy na Lysou nad Labem u odbočky na Starou Lysou havarovala dvě osobní auta. Tady je místo s opatrností průjezdné Kyvadlově. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška Votrubová.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
12: V Česku je první akutní psychiatrická ambulance pro děti. Policie na Náchodsku rozbila drogový gang. Fanoušci rychlých aut upínají zrak na jih Čech.
13: Blaník.
12: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. Policisté na severu Královéhradeckého kraje rozprášili gang distributorů drog. Obvinili tři lidi, kteří zejména v okolí Hronova šířili pervitin a v menší míře taky marihuanu. Dvěma hrozí až 5 let vězení, jednomu maximálně 10. Na dnešek připadá Den botanických zahrad a speciální program si připravili i v Praze Tróji. Akce proběhne od 14 do 18 hodin. Na co se můžeme těšit, prozradí mluvčí zahrady Michaela Bičíková.
10: Průvodci botanické zahrady nabídnou 2 komentované procházky, během nich zájemci uvidí včelí úly, medonosné rostliny a pochopí také principy opylování a komunikace včel. A celé oslavy Dne botanických zahrad zakončí kytarový koncert v podání Jany Kláry Čermákové v ornamentální zahradě.
12: A toto hudební zastavení začíná v 17:30 odpoledne. Na jihu Čech dneska startuje rally Český Krumlov. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. Chybět nebude ani úřadující šampion Jan Kopecký, který krumlovský závod vyhrál i loni. Tolik zprávy, teď pokračuje opět Petr.
14: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak Adelka už si prospivuje do džinglu a Adelka nám řekne, jestli máme dost SMSek na to, abychom mohli někomu proplatit účtenku.
15: Tak vydrž, já se podívám.
0: Držím.
15: No, vypadá to, že máme.
0: Výborně, tak k tomu dojde už za pár minut. My se o to pokusíme a ta druhá půlka je zase na vás, tak vám držíme palce. Tady jsou Kabáti a Malá dáma, rozjíždíme další ranní hodinku, páteční ranní hodinku. 22. května tady máme Emilum, všechno nejlepší a je 7.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a není nutno, no tady bude veselo, tady nebude smutno, tady se budou zase rozdávat peníze.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A těch už jsme v tomto týdnu rozdali, Adelko, co všechno jsme rozdali?
3: V pondělí jsme rozdali peníze za kávovar, v úterý to bylo čtvrtletní havarijní a povinné ručení, ve středu telefon, no a včera jsme do Žadce poslali 3749 korun za oblečení do rehabilitačního centra pro manžela.
0: Dobrá zpráva, posílat peníze budeme i dneska, a to už za malou chvíli, jenom co Adelka teda vybere SMSku, kterou budeme, nebo ve které je ta účtenka, kterou se pokusíme proplatit. Máš vybráno?
3: Mám vybráno.
0: No tak jo, tak se do toho pustíme, chybí nám ještě jedna účtenka ke štěstí v tomto týdnu, tak zavoláme. Zavoláme někomu z vás, kdo jste tu SMSku s účtenkou poslali. A já už vidím i to telefonní číslo, takže jdu volat. Je vytočeno? Tak uvidíme. A uslyšíme, my teda hlavně uslyšíme, jestli to na druhé straně někdo vezme.
4: No krásné dobré ráno.
0: No krásné dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Lucka z Liberce?
4: Ano.
0: Ano, co děláte, Lucko, po ránu?
4: Já teďkon poslouchám rádio, prostě.
0: No to děláte dobře, hlavně, no, abyste poslouchala to správné rádio.
4: No určitě vaše Blanický každý ráno, úplně strašně ráda vás poslouchám.
0: Je, to jsme rádi.
4: Miluji vaše písničky.
0: My si to dáme za rámeček, ale než si to zarámujeme, tak nám Adele řekne, co to dneska proplácíme.
3: Dnes bychom měli proplatit kosmetický stolek pro holčičí dvojčátka k 11. narozeninám za 4753.
0: Jo.
4: Děkujeme moc, strašnou radost.
0: Lucko, ještě neděkujte. Ještě jste nám neřekla, kdo rozpíval na Blaníku.
4: Písnička není nutno a je to od Uhlíře, nebo od
0: Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák, já to beru, že je to není nutno. Je to důkaz toho, že posloucháte.
4: Já to budu mít strašnou radost, protože já to asi nemůžu, protože já jsem teď na nemocenský a počítáme peníze a prostě já si budu brečet. Ježišmarja, děkuju moc krát.
0: Tak necelých 5000 do Liberce.
4: Děkuju.
0: A holčičky už ten stoleček dostali nebo teprve dostanou?
4: Jo, dostali, protože oni měli teďkon 2 roky, neslavili ani narozeniny, takže to bylo takový top navíc, protože oni jsou velký sportovkyně, takže nebyl čas.
0: No jasně.
4: A takže jsme 2 roky vynechali narozeniny, takže teď to měli jako top, protože měli 11., 10. jsme vynechali, tak dostali tenhle stoleček. Tak děkujeme.
0: Ježíš, v jakém sportují?
4: Holky dělají rozleskávačky, cheerleaders.
0: No jasně, tak ať jim to jde, my tleskáme taky, vám i holkám.
4: Mají zlatý, pořád vyhrávají zlatý, je to skvělý.
0: Buďte na ně hrdá, ale vy jste.
4: No jsem, strašně moc jsem, děkuji moc krát, jste takový neskutečně zlatý, taky i vy, děkuji moc.
0: Lucko, zůstaňte nám na lince a krásný víkend, no, naslyšenou.
4: Krásný den, děkuji, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Jaro Zramacaty v dobrém ránu na Blaníku, já si to musím dát ještě jednou, protože před chvílí byl éter plný emocí.
1: Ještě neděkujte, ještě jste nám neřekla, kdo rozpíval na Blaníku.
2: Písnička není nutno a je to od Uhlíře, nebo...
0: No, Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák, já to beru, že to není nutno, je to důkaz toho, že posloucháte.
2: Já to budu mít strašnou radost, protože já to asi nemůžu, protože já jsem teď na nemocenský a
0: no.
2: Počítáme peníze a prostě já si budu brečet. Ježišmarja, děkuju moc krát.
0: A my jsme rádi, že vy jste rádi a radost budeme rozdávat zase po víkendu, kdy vám po 7 hodině v pondělí zase proplatíme další účtenku.
3: Sluníčko Radia Blaník. Radio Blaník.
0: A radost nám dělá taky sluníčko, je to tak?
4: Je to tak, dnes nás čeká toho sluníčka opravdu hodně, bude jasno až půljasno. Během dne se může ojediněle objevit kupovitá oblačnost a ojediněle i přehánky, ty se objeví ale hlavně na sever.
3: Blaník, Radio Blaník.
0: A radost nám dělá taky sluníčko, je to tak?
4: Je to tak, dnes nás čeká toho sluníčka opravdu hodně, bude jasno až půljasno. Během dne se může ojediněle objevit kupovitá oblačnost a ojediněle i přehánky, ty se objeví ale hlavně na severu, severovýchodě nebo na horách. Deníte

0: teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, severovýchod bude zase o něco chladnější, tam budou teploty kolem 22, no a potom v neděli tam už budou teploty 25 až 30 stupňů Celsia a ojedině se může objevit přeháňka, protože bude přechodně zvětšená oblačnost, jinak ale bude slunečno.
1: Já už doplním jenom přesný čas, za minutu bude 15:45 a tohle jsou Lenka Filipová a Karel Zich a mosty na Blaníku.

0: Ta bílá ti sluší, zpívá Marek Ztracený, Adel, se to zní téměř jako hymna v uších, je to tak, Adel, protože Adel se nám září bude vdávat. Bude tam i tahle písnička?
1: Mám ji v playlistu na
0: svatbu. Máš ji v playlistu, já jsem si domyslel, že to je připraveno. No, takže Adel už slaví svatbu skoro, byť se odehraje až v září, vy můžete slavit buď to Emila dneska, nebo pokud máte narozeniny, tak můžete slavit své vlastní narozeniny, to vám přejeme taky všechno nejlepší. A pokud nic nemáte, tak se dá najít z výročí, které se pojí k dnešnímu dni, protože 22. květen to není jenom tak obyčejný den. Před 134 lety třeba zubař Washington Sheffield poprvé prodal zubní pastu v tubě, před 132 lety byl patentován cádrokarton a před 93 lety byla poprvé údajně spatřena příšera na jezeře Loch Ness. Tak můžete si vybrat, co je vám libo, můžete to oslavit. Teď po ránu bych to zkusil s tou zubní pastou. Za chvíli už krátké zprávy a za 8 minut bude půl osmé. Radio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
19: A 30?
6: Acema.
19: A 40?
6: Acema.
19: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
1: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohuš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portal.
20: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
21: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
22: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
21: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
22: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
23: Blaník za volantem.
24: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na trase z Mladé Boleslavy směrem na Nymburk na úrovni Strašnová došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Zdržení je tady minimální. A stále si dejte pozor na Nymbursku, na trase ze Staré Boleslavy na Lysou nad Labem u odbočky na Starou Lysou. Tady havarovala dvě osobní auta, místo je průjezdné Kyvadlově. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy a s nimi Eliška.
23: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
25: Aktuální přehled každý den.
23: Rádio Blaník, zprávy.
25: Rádio Blaník.
26: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Sněhové pole mapa republiky roztaje zřejmě už v květnu. Letos je v lokalitě totiž nejméně sněhu za celou dobu měření. Ke 20. květnu tam správci parku naměřili už jen 2,2 metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagóny. K nešťastné náhodě došlo minulý týden ve stanici Smíchovské nádraží. Akce Divadlo patří dětem opět míří do Příbramy. V neděli nabídne program plný her, atrakcí a pohádek. Akce nicméně zkomplikuje život řidičům. Ti musí počítat s dopravním omezením, a to hlavně s úplnou uzavírkou ulice Osvobození. Na druhou stranu MHD bude po celý den jezdit zdarma. Ve Švédsku je na programu jednání ministrů zahraničí zemí NATO. V Helsingborgu se bude řešit zejména příprava na nadcházející summit. Do Švédska přijede i šéf americké diplomacie Rubio. Česko zastupuje ministr Macinka. Tolik stručný přehled informací a na řadě jsou písničky.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno, tak je tady 142. den roku 2026, 22. den měsíce května, ale hlavně je to pátý den v týdnu, to znamená, že tady máme pátek. V příští hodině zase odměníme někoho z vás balíčkem z našeho e-shopu, nějakou dobrou zprávu, čekáme na ně, pište nám je na 600 318 18, co vám udělalo radost v poslední době. Za půl minuty bude půl osmé, dobré páteční ráno.

0: snídáte s kýmkoliv a cokoliv, tak hlavně dobrou chuť, když muž se ženou snídá a Karel Gott na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Každou středu odpoledne usedá do našeho studia Pepův parťák. Pokaždé je to někdo jiný, kdo tady stráví hodinu s naším kolegou Pepou Černým. A tentokrát to bylo hodně výživné, protože parťákem tohoto týdne byl člověk mnoha profesí. Muzikant, cestovatel, fotograf, řezbář, motorkář. Tentokrát jim byl Matěj Homola ze skupiny Vohnout. A došlo i na audioknihu 30 cvíček na dortu, kterou Vohnouti slaví 30 let na scéně.
3: My jsme vydali knížku 30 cvíček na dortu, která rekapituluje celou naší historii a vlastně i historii před kapelou, jak jsme přišli vůbec k hraní. Je to braný od našeho dětství po současnost. Na základě tohodle jsme dostali takový prašněný nápad, že z toho uděláme audioknihu, který jsme opravdu zrealizovali. Je to nápad z loňského podzima a my jsme vlastně celou tuhletu zimu pracovali na tom, aby ta audiokniha teď na jaře byla hotová. Takže bylo zatím půl roku práce, je to 4,5 hodiny mluveného slova, prokládaného písničkama. A myslím si, že to byl na naše poměry, jako bychom točili třeba dvě dlouhohrající desky. Bylo jsem opravdu hodně práce.
0: Tak celé středeční povídání s Matějem Homolou můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. A na YouTube si můžete i úplně zadarmo poslechnout i tu zmíněnou audioknihu. A když už se budete dívat na to video z toho povídání, tak se mrkněte na konec, já jsem se mi tam trošku vetřel do toho rozhovoru. Bonnie M. Rivers of Babylon, teď na Blaníku. Dobré ráno.

0: Mandolína a Adam Ďurica na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Já když jsem se tady probíral těmi výročími, které se pojí k dnešnímu dni, tak jsem našel jedno důležité. Před 22 lety, 22. května, Radio Blaník slavilo na Konopešti své 5. narozeniny. Letos budeme slavit 30. května už příští týden v sobotu a vy pořád můžete být u toho, přestože je vyprodáno, protože v 8 hodin vám zase představíme dnešní hvězdu Konopiště. Vy budete pátrat ve vysílání a ty vstupenky si můžete vyposlouchat. Pojďme na počasí.
1: Teploty poměrně rychle stoupají nahoru. Praha hlásí 14 stupňů Celsia, České Budějovice 11. Teplej je klasicky na jihu, tady se většinou ve městech pohybujeme i okolo 15 stupňů, jako třeba v Brně. Na západě je chladněji, ale i tady jsou teploty už většinou teď kolem 10 stupňů Celsia. Jinak se dnes těšte na sluníčko, bude jasno až polojasno, v maximech až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude chladněji, tady teploměr nepřesáhne 21 a může se tu objevit i nějaká ta přehánka.
0: Máte pocit, že toho sluníčka je pořád ještě málo? Tak přitopíme. Na Řecké Krétě už je léto v plném proudu, teplota sahá k 30 stupňům. Ochladíte se ale v průzračném modrém moři a na některém ze stovek ostrovů v kombinaci s historií a středomořskou atmosférou samozřejmě. A hledáte dovolenou na poslední chvíli, tak na Řeckou Krétu můžete vyrazit v rámci Super Last Minute nabídky od cestovní kanceláře Blue Style. 8 dní, 7 nocí s all inclusive už od 10 990 korun za osobu pro odlety 24., 25. a 30. května. Ten zájezd je možné koupit opravdu ve chvíli, kdy se rozhodnete, třeba i v den odletu. A pokud nemáte čas na delší pobyt, vyrazit můžete klidně i na prodloužený víkend. Za přibližně 3 hodiny letu už můžete sedět v taverně u moře, dát si čerstvé ryby, olivy, řecký salát s fetou anebo sklenku místního vína. Stačí se jenom vybrat termín a vyrazit. Více na bluestyle.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super Last Minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sì, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
17: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: In the Army Now a Status Quo na Blaníku, souboje v sekání dřeva, ve šplhu po kmeni nebo házení sekerou, tohle to jsou disciplíny, které už o víkendu budou k vidění v Jihlavě v rámci mistrovství Evropy v dřevorubeckých závodech Eurojack. Stojí to za to rozhodně vidět, já jsem minulý víkend moderoval jednu dřevařskou akci a byl tam právě tým, který soutěží v Eurojacku a je neskutečné, co dokážou. Takže v Jihlavě to bude stát za to, ale za to stojí rozhodně i vaše dobré zprávy, jako třeba Adel.
1: Napsala nám třeba Jana z Letče, tu potěšilo, že si na ní udělala čas její kamarádka z bývalé práce, která ji přijela pořád k narozeninám. Jana napsala, dali jsme si dobrý oběd a popovídali si, nejsme na tom psychicky dobře. A přestože je pracovně vytížená, tak si našla čas i na mě, vaše věrná posluchačka.
0: Moc děkujeme za tu zprávu.
1: Přidám další SMS-ku. Mou radostí je práce na zahrádce, kochat se z kytiček a zelené a poslouchat u toho Blaník, a poslouchat u toho Blaník a pak přiběhne vnučka a skočíme okolo krku, to jsem šťastná babička.
0: Díky, díky. No a další dobré zprávy v té příští hodině a někoho z vás taky odměníme. Teď je Aneta Langerová, Hříšná těla a křídla motýlí na Blaníku. Dobré ráno.

0: země.
1: To byla Aneta Langerová, Hříšná těla, Křídla motýlí. Na Blaníku. No a v příští hodině pravidelná páteční šťastná hodinka a speciální výběr dobronáladových písniček. Třeba tahle. Nebo tahle. A nebo tahle. Hezky česky i v páteční šťastné hodince, teď je 7.56.
2: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Tak, je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
9: Vy, vykat, Avidon, vidra.
8: Avidon?
9: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude slunečno, jasno až polojasno. Přechodně čekáme i oblačno a zafouká slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
15: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
14: Komplikace vás čekají na Táborsku v Mladé Vožici v ulici Obránců Míru. Tady probíhá úklid silnice po dopravní nehodě. Počítejte proto s omezením. A zcela uzavřená silnice je na Benešovsku mezi Postupicemi a Jemništěm v Blanické ulici. Tady totiž probíhají stavební práce. Tolik dopravní servis. A teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška Votrubová.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
14: Tržby v gastru meziročně stoupají. Veterinární odbory ukončily stávkovou pohotovost. Evropu čekají pořádná vedra. Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Gastropodnikům za první 4 měsíce letošního roku vzrostly tržby. Meziročně o 2%. Největší růst tržeb je patrný u hotelových restaurací. To podle odborníků svědčí o tom, že lidé stále více za kvalitní gastronomii cestují. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost. Podle nich se podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Důvodem pohotovosti podle nich byla zhoršující se personální, organizační a taky finanční situace. Zájem o portál dopravy roste. Nejvíce ho využívají lidé ve věku 31 až 40 let. Nárůst uživatelů je ale i ve starší věkové kategorii. Kolik elektronických žádostí tato skupina za posledních 16 měsíců podala, ví mluvčí rezortu dopravy Alena Míl.
0: Ve skupině lidí ve věku od 61 do 70 let bylo podáno přes 24 tisíc elektronických žádostí a u řidičů ve věku od 71 do 80 let přes 9200 elektronických žádostí.
14: Portál mnohé předvyplní za vás, pro uživatele je tedy přívětivý. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první to pocítili na Pyrenejském poloostrově. Ve Španělsku už v týdnu naměřili více než 630 stupňů. A teploty půjdou dál nahoru. Lokálně může rtuť atakovat i 40. Na přelomu týdne pak vlna zasáhne taky Česko. Ze zpráv je to všechno, slovo má Petr.
3: Šťastná hodinka na rádiu Blaník.
1: S Adélkou vám přejeme pohodové páteční ráno a bude to hlavně o písničkách a vašich dobrých zprávách, protože právě teď startujeme dnešní šťastnou hodinku se speciálním výběrem dobronáladových písniček. Budeme se věnovat vašim dobrým zprávám, které nám pište na 603-118-118 a někoho z vás zase odměníme. No a taky pro vás mám ještě jednu důležitou informaci. Příští týden touto dobou už budeme značně nervózní, protože hned ten následující den to vypukne.
3: Hvězdy konopiště na rádiu Blaník.
1: Oslava našich 27. narozenin na konopišti 30. května. Vstupenky si můžete vyposlouchat, už je nekoupíte, protože je vyprodáno do poslední vstupenky, ale my jich pro vás pár máme právě ve vysílání. Stačí odhalit dnešní hvězdu konopiště. A tou dnešní hvězdou konopiště je tento člověk. Poznali jste? Tak jakmile se ve vysílání mezi 8 a 19 hodinou objeví písnička dnešní hvězdy konopiště, volejte na 800 109 109, kdo se dovolá jako první podoznění písničky, vyhrává.
3: Koncert pro všechny bezva lidi
10: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
17: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
18: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: I Olgu Lounovou slyšíte příští víkend na Blanickém konopišti.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Nicméně tohle byla písnička, která se nám hodí do dnešní šťastné hodinky a k Blanickému dobrometru. Jednu dobrou zprávu tady mám já. Muž v Anglii, který okradl kolemjdoucí ženu, se při útěku dostal na soukromý pozemek. Tam narazil na stádo lam, ty ho obklíčili a svým hlasitým varováním přivolali majitele pozemku. Podařilo se, pozor na lamy. Zlodějčci. Pojďme na vaše dobré zprávy. Koho tam máš, Adel?
3: Třeba Pavla z Brna napsala: dobré ráno, Blaníčku, pro mě je moc dobrá zpráva, že se dcera nominovala ve sportovním aerobiku na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Je opravdu úžasná a jsem na ní moc pyšná.
0: No to mi taky, děkujeme.
3: Přidám zprávu od Ivy z Plzně. Dobré ráno, pro mě byla dobrá zpráva, že jsem všechna lékařská vyšetření měla v pořádku a příští týden mi vymění kyčelní kloub a já zase budu moci chodit na další procházky a tak podobně.
0: Tak díky, díky, ještě tam máš něco?
3: Ještě přidám jednu zprávu. Zdravím, Blaničku, mě udělalo radost, když mi doktor řekl, že můžu používat ruku, kterou jsem si zlomila. Jelikož se starám o tři vozíčkáře, bylo to náročné, proto ta radost.
0: Ne, no krásné, děkujeme, pište nám dál, na konci hodiny někoho odměníme. Tohle už jsou Smoky a za chvíli. Počasí bude, je 8 hodin a 10 minut.

0: Smoky v dobrém ránu na Blaníku. Meteorologové zveřejnili výhled na červen. Začátek června bude podle meteorologů spíš příjemný a tak nějak normální. Žádné tropy hned od prvního dne, ale denní teploty kolem 20, občas přehánky nebo bouřky. No to se ale netýká toho nadcházejícího předposledního květnového víkendu.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: A něco potvrdí už pátek, jaký bude?
2: Ty teploty postupně opravdu stoupají, už dneska se přiblížíme k té tropické slibované 30, dnes bude ale jen 26 stupňů v maximech. Na severu a severovýchodě tady teploměr nepřesáhne 21 stupňů a na horách bude okolo 17. Jinak dnes bude i dost sluníčka, jasno až polojasno během dne se může. Dneska se přiblížíme k té tropické slibované 30, dnes bude ale jen 26 stupňů v maximech. Na severu a severovýchodě tady teploměr nepřesáhne 21 stupňů a na horách bude okolo 17. Jinak dnes bude i dost sluníčka, jasno až polojasno během dne se může objevit jen přechodně kupovitá oblačnost.

0: světě dokola.
1: Čerstvý čtyřicátník Tomáš Klusa dokola. Tomáš už je taky chalupářem, zahradníkem, chovatelem slepice a nevím čeho všeho ještě. No a Češi a chaty a chalupy, to je skoro národní diagnóza. A teď se ukazuje, že chataření a chalupaření není jenom o buřtech a sekání trávy, ale taky o architektuře a životním stylu. A v pražském umělecko-průmyslovém muzeu začíná výstava Chata fenomén ve světě architektury, která mapuje, jak se od minulého století proměnily ty naše víkendové úniky do přírody. Myslím si, že by to mohlo stát za to.
2: Já jsem sem přijel kvůli klidu ven. Do český vesničky užít penze. Já jsem tady zasajpanej. Já jsem tady zlicovaný. Já se nebudu vyčítat. Já jsem prášek, já si mohu práček. Kluty, kudaný by.
1: Chataři, chalupáři mají vlastní výstavu v pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8 hodin a 18 minut. Radio Blaník.
3: Jedna hvězdička
4: je samozřejmě málo.
3: My vám jich dáme rovnou

0: Resort and Spa.
1: Šumící moře, all inclusive a zároveň bez davů turistů.
0: Za tři české, za sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli
0: u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.

0: Z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
10: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, typy, inspirace.
11: Šumava žije!
12: Šumava žije CZ.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
18: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
17: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
18: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Blaník za volantem.
11: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D5 v úseku mezi 0. a 14. a 0,5 kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov bude u krajnice probíhat údržba zeleně, proto tady projíždějte opatrně. Na dálnici D1 mezi 49. a 45. kilometrem ve směru na Prahu budou zase ve stoupacím pruhu probíhat údržbové práce. I tady projíždějte se sníženou rychlostí. Tolik dopravní servis a teď už zprávy a Eliška.
20: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
22: Blaník. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. V Brně pokračuje festival Meeting Brno a setkání sudeckých Němců. To se na českém území koná vůbec poprvé v historii. Dneska je na programu třeba sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Stát už vybral podobu mostu v Suchdole, který na Pražském okruhu překlene Vltavu. Finální návrh schválila komise rezortu dopravy. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá v soutěži taky podobu dalšího mostu na okruhu, a to přes Drahanské údolí. Na jihu Čech startuje rally Český Krumlov. Jako lídr průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. Chybět nebude ani úřadující šampion Jan Kopecký, který krumlovský závod vyhrál i loni. Spojené státy vyšlou do Polska další vojáky. Podle amerického prezidenta půjde o 5 000 mužů. Šéf Bílého domu to zdůvodnil dobrými vztahy s polským prezidentem Navrockým. To byly zprávy, na řadě je zase Petr.
23: Šťastná hodinka na rádiu Blaník.
24: A na bodové škále od jedničky do desítky dobrou náladových písniček pro tuto hodinu vybíráme jenom samé desítky. Před námi je další dobrou náladová písnička. Vy posloucháte Šťastnou hodinku na Blaníku, ve které se věnujeme taky vašim dobrým zprávám a v té následující půlhodině taky jednu z nich oceníme. Dobré ráno, za 4 minuty bude 8:30.

0: Ve šťastné hodince na Bleníku Michal Davida právě začínáme. No právě naopak, my jsme v nejlepším.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
0: A dokonce to vypadá, že máme telefon, já to zkusím zvednout. Haló, haló, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradničková, kdo je tam?
2: Tady Kateřina Potučková, Hradec Králové.
0: Kateřino, proč nám voláte?
2: Já si myslím, že jsem slyšela Michala Davida, hledaného interpreta z koncertu.
0: Jo, myslíte si, že Michal David je dnešní hvězdou konopiště? Jak byly ty ukázky? Tak Kateřino, já mám pro vás dobrou zprávu. Vy jste první! Ano, máte dvě vstupenky na Blanické konopiště.
3: Dobrý den, Kateřino, já vás taky
2: dobrý
3: zdravím.
2: Den.
3: Mě by
2: dobrý
3: zajímalo, den. Byla jste někdy už s náma na konopišti?
2: Byla jsem s dcerou dvakrát, loni a předloni.
3: A na koho se nejvíc těšíte letos?
2: No, na Michala Davida.
0: No, a ten tam bude, ten tam bude. Jedna z velkých hvězd letošního konopiště. Tak, a letos to bude taky s dcerou?
2: Ano.
0: Jo, tak popadněte dceru a příští týden v sobotu se na vás těšíme.
2: Děkuji moc krát.
0: Zůstaňte nám na lince, Katko, a krásný víkend, naslyšenou.
2: Vám taky, naschranou.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Premiéra Hrobaře na Blaníku. Doufejme, že se tahle písnička nestane hymnou české hokejové reprezentace. Co nás čeká na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku, o tom už je liška.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkné ráno, po senzačním skalpu sahali na světovém šampionátu v hokeji Norové. Kanadě podlehli 5-6 až v prodloužení. Javorové listy vyhráli i díky hetriku, který zapsal Mark Scheifele. 100% zůstávají taky domácí Švýcaři. Velkou Británii porazili 4-1. Čtvrtý zápas ovládli i Finové, kteří rozdrtili Lotyše 7-1. Na vítězné vlně jedou taky Slováci. Ti včera porazili 5-1 Dánsko. Nadále zůstávají neporaženi a před zítřejším derby s Českem jsou takzvaně chuti. Jak se na sobotní zápas připravují naši hoši, prozradí mluvčí nároďáku Marek Němčík.
3: Slováci mají mladý, bruslivý, nebezpečný manšaft, takže se na ně určitě pořádně připravíme. Nicméně soustředit se chceme na vlastní hru, na vypilování určitých nedostatků, které jsme v ní měli, a na stadionu bude skvělá atmosféra a celý tým se ten zápas moc těší.
2: Češi teď mají na šampionátu 2 dny pauzu. Včera dostali od kouče Rulíka úplné volno. Třeba kapitán Roman Červenka vyrazil na výlet k jezeru a Matěj Blimel řádil na tobogánech v akvaparku. Na led se tým vrátí dneska dopoledne, v 10 má na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu. Závěrem dodám, že duel se Slovenskem začne zítra v 16:20. Tolik pro tuto chvíli z hokeje a do Švýcarska se vrátíme odpoledne.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
7: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
6: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Palo Habera a je to o hvězdách.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A my jdeme volat. Tak a je vytočeno. A bude se odměňovat, teda doufám.
3: Prosím, dobrý den.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradničková, je tam Mirka?
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Mirko, vy jste nám v pondělí posílala dobrou zprávu, je to tak?
3: Ano.
0: Máte na nás chvilinku teď?
3: Určitě, já teda si to řídím.
0: Tak hlavně opatrně, budeme teda mluvit hlavně my. Adel, přečti, co bylo v té zprávě.
4: Dobrý den, krásné ráno, Blaníčku, mě potěšily hned tři úžasné věci. Nafotili jsme s kolegama kalendář s pejskama pro útulek, jeho výtěžek půjde nejen pro útulek, ale i pro dům, pro Julii, pro nemocné dětičky. A ještě jsem udělala sbírku hraček taktéž pro dětičky. Mám ze všeho úžasný pocit, to nám napsala právě Mirka.
0: A Mirko, naše porota rozhodla o tom, že byste měla být odměněna. Tohle je dobrá zpráva dne a týdne. Mirko, posíláme vám náš speciální balíček z našeho e-shopu. Jsou tam kelímky, trička, spousta dalších blanických věcí, které byste vy jako posluchačka Rádia Blaník měla mít. Kam jsme se vám dovolali, Mirko?
3: Teď momentálně do Šaliny.
0: A staráte se o pejsky?
3: Dobr, staráme. Jo. Postupně spolupracujeme asi 4 roky.
0: Výborně, tak je pozdravujte a moc děkujeme za všechno, co děláte. My posíláme balíček, vy nám zůstaňte na lince a mějte se krásně, ano. A řeďte bezpečně. Naslyšenou.
3: Ježišmarja, moc děkuju, mějte se krásně, děkuji, nashledanou.
0: A čekáme na ten kalendář od vás.
3: Jasně, až mě pošlete adresu, není problém.
0: Děkujeme.
3: Tak ano, děkuju, já moc děkuju.
0: A za týden budeme zase odměňovat.

0: Eternal Flame a Bangles na konci dnešního dobrého rána a na konci dnešní šťastné hodinky. A co po ní? No, po ní tajemný rok, ještě jeden nám v tomto týdnu zbývá. A dneska budeme hledat rok, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku Marty Kubišové.
1: A já prosím, nechte zvony znít.
0: Petra Nováka.
2: Tak se mi postavil.
0: A taky Pepíka Laufra. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.53.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
7: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
6: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
7: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
6: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
7: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
6: Černokostelecký pivovar.
8: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
12: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně může být i oblačno. Zafouká nám i slabý proměnlivý vítr. Teploměry vyšplhají až k 26 stupňům. Tolik o počasí a teď už jsou tu informace ze silnic.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio.

0: Rohlík za volantem.
1: Na trase z Rakovníka na Nové Strašecí za Lužnou se srazilo osobní auto s nákladním. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově. Pozor také na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu před omezením u Dox. Tady se vytvořila kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru. A na dálnici D5 v úseku mezi 0. a 14. a 0,5. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov bude u Krajnice probíhat údržba zeleně. Tolik dopravní servis a teď už zprávy s Eliškou.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Škola v Pardubicích je po útoku zavřená. Mapa republiky během několika dní roztaje. Příbram se vrátí do napoleonských válek. Pěkné dopoledne, u zpráv vás vítá Eliška Votrubová. Pardubičtí policisté dál vyšetřují útok na střední průmyslové škole chemické. Těžce zraněná studentka, kterou měl kvůli rozchodu pobodat spolužák, po převozu do nemocnice zemřela. Škola bude až do pondělí zavřená, zrušily se i dnešní maturitní zkoušky. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila velké množství tekuté extáze. Při domovních prohlídkách u dvou lidí zajistila přes 10 litrů. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který ji opakovaně užíval. Teď je stíhán a hrozí mu až 2leté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého byla prohlídka. Sněhové pole mapa republiky roztaje zřejmě už v květnu. Letos je v lokalitě totiž nejméně sněhu za celou dobu měření. K 20. květnu tam správci Krkonošského národního parku naměřili už jen 2,2 metru. Sněhové pole se každoročně rýsuje nad Modrým dolem. Akce Vojáci na vsi láká návštěvníky z celé republiky. Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci u Příbrami se zítra odehraje program, který je věnovaný období napoleonských válek. Na co se mohou lidé těšit, ví organizátor akce Josef Felfl.
3: Bude zde probíhat jednak ukázka vojenského tábora, jejich stravy, ale zejména výcviku a také ukázka střelby a budou se zde prezentovat jak vojáci francouzské armády, tak rakouské armády.
1: A já doplním, že akce Vojáci na vsi začíná v sobotu v 9 dopoledne a potrvá do 6 večer. Tolik zprávy, na řadě jsou písničky.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
4: A s těmi písničkami se vydáme do tajemného roku. Ano, všechny pocházejí z tajemného roku, všechny písničky, které v té následující hodině s Blaníkou uslyšíte. Z tajemného roku pocházejí také vzpomínky, o kterých bude řeč, protože i dneska pro vás máme několik slovních nápověd. No a potom jsou tady ty vaše tipy a vaše vzpomínky. A ty nám volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Bratři Gibovi, Bee Gees a Massachusetts.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, která nás vrátila do tajemného roku, ale do kterého? Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana Seplic. Dneska bych si tipla rok 67.
0: 67. A podle čeho?
3: Ano, podle Marty Kubišové.
0: Marta Kubišová, no dobře, tak ano. Rok 67. A co jste dělala v roce 67?
3: No to mě bylo 6 let, nastoupila jsem do školy.
0: Ano.
3: A ze které mi za 14 dní vrátili zpátky do školky, protože jsem byla hravá. A narodil jsem ještě bratříček.
0: Tak děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Ano, taky nashledanou. Tak,
0: paní se prostě prodloužila dětství trošku. No, pojďme na SMSky.
4: Pavel se Zuzku na 1000000% typují rok 1967.
0: 67, díky.
4: Přidám Petru z Prahy, ta typuje rok 1965 a napsala, to je rok, kdy se narodila moje maminka.
0: Píšu.
4: A přidám ještě jeden tip, konkrétně od Oliny ze Žďáru nad Sázavou, ta typuje rok 1966 a je to rok, kdy se narodila.
0: Díky. No a teď pojďme teda na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce jste poprvé mohli vidět třetí celovečerní hraný film Miloše Formana, ze kterého pochází tahle ukázka.
5: Bude tma v této nastalé tmě, ten, kdo to zcizil, to tam odnese. No ne, ještě nezačíne, ještě ne, ještě jsem nedomluvil, rozsvíjí.
0: Na filmu scenaristicky spolupracovali i dva přátelé, Miloše Formana, Ivan Paser a Jaroslav Papoušek, a taky kameraman, jeho vlastně dlouholetý kamarád, přítel, spolupracovník Miroslav Ondříček. No a ten film se jmenuje samozřejmě Hoří má panenko.
5: My teďko zhasneme, bude tma v této nastalé tmě, ten, kdo to zcizil, to tam odnese.
0: Slavný film Hoří má panenko Miloše Formana jste mohli poprvé vidět v tajemném roce, dáme ještě jednu.
6: Neměl to tam vracet, sklapit to nemusí, to bude taková osura, že to vrátil, když to vypadá, jako kdyby jsme to ukradli a sežrali mi.
7: Ale no tak prosím tě, nerozčuj se, nech ho odpočnou, Hergo.
6: Co odpočnou? Je to vůl a neměl to vracet.
0: 800 109 109 na tohle číslo zavolejte, v jakém roce se nacházíme, nebo to napište na 600 318 118 a tady je další písnička z tajemného roku.

0: Everlasting Love, písnička, která doznala spousty cover verzí, ale tohle je ta nejslavnější, je z tajemného roku a zpívá ji britská skupina Love Affair, Everlasting Love.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: 15. prosince tajemného roku jste poprvé mohli vidět třetí celovečerní hraný film Miloše Formana Ohřímá panenko, ten jsme si připomněli v té dnešní první slovní nápovědě a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, já si myslím, že je to rok 1967.
0: A proč si to myslíte?
2: No, protože jsem tyhle ty písničky milovala.
0: Je, a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, já si myslím, že je to rok 1967.
0: A proč si to myslíte?
2: No, protože jsem tyhle ty písničky milovala a mě už bylo 12 let, tak

0: za 6 let.
1: Děkujeme.
0: Tip na rok 1966 nám posílají dámy v modrém a to se narodila jejich kolegyně Věrka.
1: Zdravíme dámy v modrém.
0: A potom přidám ještě tip na rok 1967, který podle filmu Hoří má panenko typuje Hanka z Prahy. Napsala, chodila jsem na gympl a měla celý život před sebou.
1: Děkujeme za vzpomínku. A co vaše tipy a vzpomínky? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118. Tady je další hudební vzpomínka. Valdemar Matuška s Bohem lásko.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: S Bohem lásko a Valdemar Matuška, písnička, kterou českým textem opatřil dvorní textař Valdemara Matušky Ivo Fischer.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Hoří má, panenko, kultovní film Miloše Formana, který má premiéru 15. prosince Tajemného roku. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré jitro, tady Markéta z Prahy. Podle písničky, kterou teď hrajete, paní Kubišový, si myslím, že to je rok 1967.
0: Co jste dělala vy v tom roce?
3: Chodila jsem do školy na základku, bylo mi 8 let.
0: Markéto, moc vám děkuju, mějte se krásně a krásný víkend, naslyšenou.
3: Děkuju vám taky, nashledanou.
0: Adelco, SMSky.
4: Já přidám tip od Zdeňky s maminkou z Plzně. Ahoj, super rádio, určitě je to rok 1967. Mně bylo 6 let a bratrovi 2 roky. Tipujeme to hlavně podle Martičky Kubišové a Petra Nováka.
0: A my za ten tip děkujeme.
4: Přidám tip od Stáni, ta typuje stejný rok 1967, což je rok jejího narození.
0: Děkujeme.
4: A potom nám tady typuje Lenka z Brna, ta typuje rok 1966 a napsala, to je rok, kdy se brali moji rodiče.
0: Děkujeme za tip, píšu rok 66. Teď je řada na vás, klidně nám zavolejte svůj tip na 800 109 109, popovídáme si o něm, nebo to napište na 600 318 118, pokud k němu máte taky nějakou vzpomínku, tak ji přihoďte.

0: A já vám za chvíli přihodím další nápovědu.
1: Tajemný rok a Petr Slívá.
2: Na rádiu Blaník.
3: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
4: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinang, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
3: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A hledáme nové kolegy. Do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
16: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
17: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
18: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
17: I teď?
19: Ano.
17: A teď?
19: Jo, včera, dnes i zítra.
18: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
20: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
20: Acema, jde to i bez banky.
21: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.

0: You Need Is Love. Písnička, která nesmí chybět na žádné svatbě, při nejmenším od doby, kdy Beatles vydali. Což se stalo 7. července tajemného roku?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste taky poprvé mohli slyšet písničku Marty Kubišové Nechte zvony znít, Náhrobní kámen Petra Nováka nebo S Bohem láskou od Valdemara Matušky. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, tady Zdeňka.
0: Zdeňko, odkud voláte?
3: No, ze Šluknova přece.
0: Jo, ze Šluknova, no dobře, tak povídejte, jaký máte tip.
3: Tak, a myslím si, že to je rok 1967.
0: Píšu si 67. A co jste dělala v roce 67, pokud jste byla na světě vůbec?
3: No, samozřejmě tu. Ano, byla jsem na světě, chodila jsem do 7. třídy.
0: 7. třída. No tak děkuju, krásný den do Šluknova. Naschledanou. Naslyšenou.
3: Mám taky, naslyšenou.
0: Když volá Zdenka, je to přece ze Šluknova, to je jasné jako facka, pojďme na SMSky.
4: Ze Vyškova nám napsala Jitka, dobrý den, já typuji rok 1967, poznala jsem to podle písniček, na světě jsem ještě nebyla, ale tyhle písničky mají své kouzlo dodnes.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip od Jany z Plzně, ta typuje rok 67, taktéž napsala, bylo mi 5 let a na tyhle písničky jsem tancovala, měla punčucháče na hlavě jako dlouhé vlasy a mámy svatební šaty.
0: To se dělalo, to já vůbec nevím teda.
4: Ne, to ne, ale ty nejsi holčička totiž asi.
0: Aha, no dobře, asi nejsem. No.
4: Přidám další typ od Olgy z Kaplice, ta typuje stejný rok 1967 a napsala vzpomínky Nic moc, mě byly 3 roky.
0: Děkujeme, děkujeme. No a ti, kteří se postarali o ty nezapomenutelné písničky, jak jste psali, tak ti byli v tajemném roce opět oceněni cenou Zlatý slavík, ti nejúspěšnější. Za muže tehdy vyhrál Valdemar Matuška, za ženy Eva Pilarová a písničkou roku byla písnička, kterou jsme si dneska v tajemném roce hráli, tahle. Tak jsem jí postavil. Náhrobní kámen Petra Nováka. Tak to byla ve Zlatém slavíkovi písnička, která byla oceněna cenou písnička roku. Jedno jméno tam chybí, co? Všimli jste si? Karel Gott, on tam nefiguruje vůbec Karel Gott. A víte proč? Protože výjimečně nevyhrál. V té době totiž zrovna koncertoval v Las Vegas. Tak to byla druhá nápověda. A tady je další písnička z tajemného roku. Vyvolejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118.
5: Plakalo baby, oh, plakalo vám.

0: Bill Barbeko a nádherná písnička z Tajemného roku, kterou do češtiny přespívala Helena Vondráčková. Už jsme si připomněli zlatého slavíka, kterého tehdy za muže vyhrál Valdemar Matuška, za ženy Eva Pilarová a písničkou roku byla písnička Petra Nováka Náhrobní kámen. A připomněli jsme si i film Miloše Formana Hořímá panenko, protože 15. prosince Tajemného roku měl premiéru. Ještě jednu nápovědu vám dlužím, kterou jde za chvíli, ale teď pojďme na vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: No dobrý den, tady se to přibrám. Já vím, že to je rok 1968.
0: A podle čeho to víte?
1: No, našel jsem si to.
0: Dobře, tak jo, tak uvidíme. Co jste dělal v roce 68?
1: No, mě byly 4 roky, takže jsem chodil do školky.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
1: Ano.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarda z Prahy a typuji rok 1967. Byly to krásný léta, to jsem chodil poslední rok do školy.
0: Aha, jako poslední rok na základku nebo poslední rok na střední, vysokou?
2: Na základku.
0: Na základku. Tak Jardo, moc děkuju a krásný den, naslyšenou.
2: Taky nápodobně.
0: A teď SMSky.
3: Napsal nám třeba Jiří z Olomouce. Ahoj Blaníčci, myslím si, že jde o rok 1967. Vzpomínek moc nemám, protože mi byly 3 roky a pouze mě zajímalo, zda mi dá někdo napapat.
0: Tak jsme na tom
3: i tak se to dá říct. Přidám ještě Vaška ze Šumperka, ten přidává čárku k roku 1967 a pak tady máme jeden anonymní tip na stejný rok. Bylo mi 11 let, krásné písničky, které jsem si zpívala v koupelně.
0: Díky, díky. No a ještě teda ta poslední vzpomínka, nebo ta poslední nápověda, kterou vám ještě dlužím. V Tajemném roce byl v Ústí nad Labem založen později, nebo teď už vlastně legendární festival Porta. A takhle to v té době okomentoval dlouholetý kapelník skupiny Spiritual Quintet, která se na té portě taky objevovala, Jiří Tichota.
4: Porta se jmenuje Porta Bohemika podle Ústí nad Labem, kde také se konali, a to byla čistě trampská záležitost. Ale tenkrát nás tam pozvali z nějakého důvodu, že jsme jaký zpívali kovbojský písničky zřejmě nebo co, a my jsme se ocitli mezi maskáči Stetsony s lištšíma ohonama a teď tam najednou napochodovali jsme na pódium mezi trampskýma kapelama a vůbec jsme nepřemýšleli, začali jsme anglicky zpívat nějaký spirituál, Davide hraj na harfu, jestli si dobře vzpomínám, a trampští okouření posluchači okamžitě reagovali, běžte s tou operou.
0: Takže vzpomínka Jiřího Tichoty na začátky legendárního festivalu Porta, který byl založený právě v Tajemném roce. Tak to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát. Tajemný rok.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč.
1: Dobrý den. Společnost Ditol je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Ditol dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
2: Pohodové České rádio.
3: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Dovolen a Greenhorns.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A když jsem v té poslední nápovědě zmiňoval, že v tajemném roce byl založen festival Porta, tak Greenhorns byli právě u samotných počátků, proto jsme si zahrali i písničku od nich. A tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Naďa z Brna.
0: Naďo, jaký máte ty?
3: 67, protože v tom roce jsem se vdávala.
0: Ano.
3: A jak řekl posluchač minule, že je se svou princeznou.
0: No.
3: Tak já se se svým princem taky to dnes. Myslím si, že je to 67.
0: Jak se jmenuje ten váš princ?
3: Pavel.
0: Tak pozdravujte Pavla. Pavle, zdravíme vás a vás, Naďo, tam samozřejmě taky. A hodně zdraví a ať vám to klape. Naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirko z Prahy.
0: Je to vaše, Jirko?
4: A volám na vítězný rok 1967.
0: Myslíte si, že je to rok 67?
4: No, ano, dobře. Myslím, jo. A co jsem dělal v tom roce?
0: No.
4: No, začal jsem studovat na dopravní průmyslovce obor elektrická trakce.
0: A jak to s vámi dopadlo? Skončil jste u tramvají?
4: Ne, jako strojvedoucí.
0: Jako strojvedoucí.
4: Ne, no.
0: Jasně. Předpokládám, že teď už jste asi v důchodu. Je to tak?
4: Teď už jsem v důchodu.
0: Teď už jste v důchodu. Kdy jste si naposledy zařídil mašinku? Nechají vás občas?
4: No teď už ne, samozřejmě. Už na to nemám licenci.
0: Jasně. Ale moc děkuju za to, že jste zavolal. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak Adel, pojďme na poslední SMSky.
5: Napsala nám třeba Modřinka z Liberce. Ta si podle Valdemara Matušky typuje rok 1967. Napsala, nepamatuju si nic, kromě toho, že mi byl rok a na Mikuláše se narodil můj první bráška.
0: Děkujeme.
5: Přidám tip na rok 1967 ještě od Karla. A potom ještě stejný rok typuje i Zdeněk z Vysočiny. Podle Formanova filmu napsal, v té době mi bylo 5 let a proháněl jsem holčičky ve školce.
0: Díky, díky. No a právě ten film Miloše Formana Hoří má panenko měl premiéru v tajemném roce. Zlatým slavíkem tajemného roku se stal Valdemar Matuška. Za ženy vyhrála Eva Pilarová. Písničkou roku byla písnička Náhrobní kámen Petra Nováka a byl založen festival Porta. A pokud jste typovali rok
1: 1967.
0: Jakože většina z vás ano, tak ten je správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My vám za Adélkou přejeme krásný pátek a krásný víkend. My se ještě teda uslyšíme společně u Zlatých českých ručiček a večer po 18. hodině u České desítky a oba se na vás těšíme v pondělním ránu po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání na Blaníku a teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 1967 má oblíbená Scott McKenzie a San Francisco.

0: roky. Takhle zněl tajemný rok 1967. Scott McKenzie a San Francisco na Blaníku. My vám hrajeme hlavně hezky česky a v tom budeme pokračovat. Zaspívá Karel Gott. Taky Marie Rotrová. A dorazí taky skupina Krištof.
1: Tak prosím, zhasni svět.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a kousíček už bude 10. Radio
2: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Radio Blaník. Počasí. Radio
4: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude obloha jasná až polojasná, přechodně oblačno, bude jen odpoledne. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Za volantem.
4: Kde se zdržíte výjezd dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Ivona?
6: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel od 5,5 kilometru. Důvodem je silný provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. A na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut.
4: Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Eliškou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Prázdniny podle ekonomů provětrají peněženky. S blížícím se létem je za rohem i sezona festivalů. Olomoucká univerzita chce pomoci velrybám. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Prázdniny dětem začnou už za pár týdnů. Rodiče by se ale měli připravit na to, že prázdniny mohou zamávat rozpočtem. Oproti loňsku zdražily třeba dětské tábory. Ty příměstské běžně stojí 3 až 6 tisíc. Za pobytové dají rodiče většinou 7 až 12 tisíc korun. Záleží ale na délce a taky zaměření. V Česku pomalu startuje festivalová sezóna. Zájem o koncerty, sportovní akce a jiné festivaly je tradičně velký a vstupenky rychle mizí. Toho využívají i podvodníci. Lidé by tak měli mít velký pozor. Lístky by měli kupovat jen na oficiálních webech a není od věci si vstupenky pojistit. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla iniciativa na záchranu velryb a delfínů. Jejím cílem je zrušení výjimek a úplné zastavení lovu těchto mořských savců. Za iniciativou stojí akademici a studenti právnické fakulty. V pražském Podolí to bude zítra vypadat jako v akčním filmu. Koná se tu den pro rodiny s dětmi bezpečně u vody. Předvedou se záchranné složky a možná přiletí i vrtulník. Co dalšího na návštěvníky čeká, prozradí mluvčí Žlutých lázní Hana Týce.
8: Zájemci na vlastní kůži uvidí, co znamená práce policejního potapěče, nebo si otestují trénink se služebními psy v ochranném obleku. Zvídaví hosté se naučí postupy správné resuscitace, nebo sami na sobě si mohou také vyzkoušet fyzické testy policistů, které vlastně zahrnují kliky, člunkový běh nebo celomotorický test.
7: Navíc každý, kdo projde všechna stanoviště a splní úkoly, získá odměnu. Tolik zprávy, Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
3: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 2,5 minutky nám zbývají do 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. A za chvilku tady bude kolegyně Samira, která má pro vás další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká. No a v této hodině se podíváme taky na letiště. Teď je tu Karel Gott a Pábitelé. A je pěkná. Tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Marie Rotrová a Kůň bílý na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady Samira. Tento týden probíráme všechny možné generace. Tak jaká to bude dneska, Samčo?
3: Dnes se zaměříme na další generaci a to je generace X. Minule jste se ptali, kde jsou tedy Husákovi děti a částečně jsou v této X generaci, ale částečně i mezi mileniály, o kterých jsme mluvili včera. Husákovi děti jsou samozřejmě silná populační vlna, hlavně v 70. letech v tehdejším Československu za vlády Gustava Husáka. Nicméně toto označení X je celosvětové označení. Generace X jsou tedy lidé, kteří jsou narození od roku 1965 do roku 1980. Jsou to děti s klíčem na krku, kteří chodili sami domů, trávili celé dny venku, bez dozoru, proto jsou samostatnější, odolnější, určitě i praktičtější a možná i méně v uvozovkách přecitlivělí. Je to generace, která je zvyklá poradit si sama. Zase se vyznačuje tím, že moc nevěří institucím a velkým slibům marketingu. Berte to jako takovou obecnou definici, určitě to neplatí na všechny. Zároveň, ale stejně jako mileniálové zažili obrovský skok. Od psacích strojů po smartphony, od VHSek po vysílání na YouTube a od dopisů po WhatsApp. Technologie neměly od dětství, takže se je museli zkrátka naučit. Mimochodem, spousta dnešních šéfů a manažerů je právě generace X. Často kombinují vysokou pracovní disciplínu s lehkou nedůvěrou vůči novým trendům.
0: Tak, Samčí, moc krát děkujeme, jako vždycky.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A my se budeme dál hrát, tohle je Krištof a Atentát. Je přesně 10:10 a je pátek, konečně, tak krásné dopoledne.

To jsou hlasy Lucie Bílá, Petr Muka, Kamil Střihavka na Blaníku. A já mám pro vás teď pozvánku na jedno krásné místo, do nejvýše položené obce v České republice. Ano, samozřejmě mluvím o Šumavské Kvildě, protože tam se dneska bude konat koncert na obnovu kostela svatého Štěpána. A je to přímo

0: v kostele svatého Štěpána od 7 večer. A s pozvánkou je tady sám pan starosta Radek Tér.
1: V podání pražského barokního souboru smicového kvintetu se solistou Romanem Fečukem zazní například Vltava od Bedřicha Smetany a další díla od Antonína Dvořáka, Johana Sebastiána Bacha a dalších. Vybrané finanční prostředky jsou určeny pro nadační fond na obnovu kostela svatého Štěpána na Kvildě, a tedy opravu kostela. Těšíme se na vaši účast.
0: Už dnes, přátelé, večer od 19 hodin na Kvildě v kostele svatého Štěpána, to je náš blanický typ, a navíc ta příroda kolem, to je prostě nádhera. Vzbudit se na Kvildě druhý den, tedy v sobotu, to je to nejlepší, co se vám může stát. Za chvilku Marcela Holanová k víni a taky slza do ticha na Blaníku.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Loutka Bílák.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
2: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
14: Tak já jdu, miláčku.
15: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
14: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
15: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
14: No, chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
15: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: slza do ticha na Blaníku. Je 22. května a už se blíží nejenom blanické konopiště, ale také sezóna dovolených. Pražské letiště proto spouští novou kampaň, která se jmenuje Odbavte se, a její hlavní poselství vysvětlí mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Tak pozor na to, a pokud se chystáte na konopiště, tak i tam platí, že plánování a včasný příjezd jsou základní kameny toho, abyste si to užili. A my si budeme dál hrát za chvilku ABBA, taky Jarek Nohavica a Čechomor a jejich společné provedení úžasné komety. Posloucháte Blaník.
2: Jsme Blaník a hledáme hvězdy konopiště.
3: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
3: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
3: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Toto je...
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No, tak to si rozumím.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Ahoj, ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

země zmizela jako laň lesa ze nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Jarek Nohavica, Čechomor a jejich společná Kometa. Z roku ďábla všichni známe tuhletu verzi a já myslím, že je nejlepší. V následující hodině nám zaspívají dvě Lenky Filipové a Naráz.
1: Ty jsi součástí mou vzpomínky o nás dvou.
0: Zaspívají nám taky dvě hvězdy Konopiště a taky Naráz, Helenka Vondráčková a Jirka Kor.
1: Pustu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye bye, štěstí.
0: Pak dorazí taky solista z Konopiště, Michal David. A dneska je to vyloženě disco příběh, takhle při pátku. Prostě juchu, jak říká Ivalecká, za chvilku je tady. Si tak za hodinku, si myslím. Už jsem jí potkal v rádiu. Připravuje se, pije kafíčko, má dobrou náladu, těší se na vás. Přátelé, hezky česky vám hrajeme, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
3: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
2: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
3: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
2: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
3: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
2: Černokostelecký pivovar.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Tak a je to totálka.
7: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
8: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
10: Lyže?
11: Happy Sport.
10: Dětské kolo?
11: Happy Sport.
10: Půjčovna?
11: Happy Sport.
10: Servis?
11: Happy Sport.
10: Bazár?
11: Happy Sport.
10: Šťastné dítě?
12: Happy Sport.
10: Happy Sport?
11: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
2: Rádio Blaník. Počasí.
13: Rádio Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude obloha slunečná, čekáme zejména jasno až polojasno. Během odpoledne se místy objeví i větší oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď už dopravní servis.
2: Jak bude?
14: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
13: Kde se momentálně zdržíte víc dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ivona?
15: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel od 5. a 5. kilometru. Důvodem je silný provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. A na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut.
13: A na dálnici D6 na 38. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Tolik dopravní servis a teď už jsou to zprávy a s nimi Eliška.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
17: Mladík, který útočil v Pardubicích, čelí obvinění z vraždy. S rozhlasem pomáhá městu umělá inteligence. Příbram bude v neděli zase patřit dětem.
14: Radio Blaník.
17: Příjemné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Policie obvinila z vraždy mladíka, který včera v Pardubicích pobodal dívku. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti policie nebude poskytovat další informace. Za útokem byly podle pardubického hejtmana osobní problémy ve vztahu. Škola je do pondělí zavřená a u vchodu vzniklo pietní místo. Přerov dává městským zprávám hlas. Spouští službu AI audio novinek, která převádí informace z webu do podoby pravidelného audiospravodajství. To by mělo pomoci zrakově postiženým, seniorům, ale taky těm, kteří preferují zprávy slyšet. Pokračuje mluvčí města Lenka Chalupová.
18: Audio novinky využívají kombinaci mužského a ženského hlasu, které spolu vedou dialog a vytvářejí tak živější a také srozumitelnější zpravodajství. A významnou předností je plná automatizace, to znamená, že systém funguje bez nutnosti manuálních zásahů, a to od výběru zpráv až po jejich zveřejnění.
17: Součástí je i vlastní znělka, která dává obsahu jednotnou podobu. Akce Divadlo patří dětem opět míří do Příbramy. V neděli nabídne program plný her, atrakcí a pohádek. Akce nicméně zkomplikuje život řidičům. Ti musí počítat s dopravním omezením, a to hlavně s úplnou uzavírkou ulice Osvobození. Na druhou stranu MHD bude po celý den jezdit zdarma. Vysokorychlostní trať Drážďany-Praha dostala zelenou. Záměr schválili němečtí poslanci. Výstavba by měla začít v roce 2032, hotovo by mělo být v roce 2044. Trať citelně zkrátí cestování. Třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 2,5 hodiny trvat jenom hodinku. To je ode mě ze zpráv všechno. Na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Děkujeme, Eliško.
19: Pepa Černý
14: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, teď nám odbyla 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku dorazí taky kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, a já myslím, že nudit se nebudete. No ale prim budou hrát písničky. Tohle je Divoký byl a písnička Pocit, která byla, myslím si, druhá na albu Mezi nima. To bylo zásadní album. Třetí album Divokýho byla kapely z Úval. Hezké dopoledne s Blaníkem.
20: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena na posledně, co si přeji.

0: Lenka Filipová a její dcera Leny, tedy Lenka Filipová, a samotní nejsme nic, to je pravda. A úplně nejlepší je, když se člověk obklopí lidmi, kteří něco umí. To přesně dokázal Petr Slíva. Ten zná tolik lidí se zlatými českými ručičkami.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Denisou Burkalou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím posluchače.
3: A vy jste fotografka, já jsem se na vaše fotky díval a mě to baví. Mě to baví.
4: Je to strašně skvělý.
3: Kdybyste se měla popsat, co fotíte?
4: Co nejvíc vždycky fotím ten svůj život, to, co žiju, a ty pocity, který potom vtiskuji do těch fotografií a potažmo teda i do textu, který mě k tomu napadají, to, což jsou buď básničky, anebo jsou to příběhy, které mi napadají spolu s tím místem, na kterým fotografuji.
3: Jak jste se stala fotografkou, že se ptám?
4: Já, tak to je úplně nádherný příběh. Já jsem šla v podstatě do takového ještě za komunismu, do kroužku fotografie, a natrefila jsem na skvělou paní fotografku Marii Kratochvílovou, která mě tak nadchla pro fotografii, že jsem do půl roku udělala talentovky na uměleckou školu a skončila jsem druhá.
3: Takže jste taky začínala někde s nějakou Směnou nebo Zenitem?
4: Já jsem začínala s takým malinkým rodinným Canonem a to mě stačilo ke štěstí, protože mi to tak nadchlo, že to už bylo jako velká jízda hnedka.
3: Čím fotíte teď, digitál nebo analog?
4: Fotím normálně digitálem a mám dva, mám prostě dva různý. A když se pohybuji po světě bez fotoaparátu a mám mobil, tak neustále pořád fotím na čtverec. To je pro mě absolutní formát.
3: Co jste fotila naposledy?
4: A teďka zrovna se věnuju takovému souboru, pokračování souboru A teď si prosím pět dekád lásky, který jsem loni v Brně uvedla vlastně s výstavou Zátiší a Nalezená prostředí v Brně i okolí řeky Svratky a Svitavy. A teďka pokračuju souborem Prahy, kde budu mít září v klubu Za školou, budu mít výstavu, takže jsem se vrhla, jezdím vlakem do Prahy a fotím zase kolem řeky Vltavy, kolem jejich slepých ramen, a nejvíc mě vlastně fascinuje ta jarní příroda a to jarní probuzení, kdy křehké listy se probouzí s tou obrovskou silou jara. Mě to fascinovalo loni v Brně, tak tím pokračuju teďka vlastně v Praze.
3: Můžu jednu osobní otázku?
4: Ano.
3: Živí vás fotografie?
4: Je to jedna ze tří mojich pilířů. Jo, je to fotografie, je jedna jako zakázková, druhá je ta volná tvorba a třetí je, že pracuji v rodinném butiku, takže ty moje fotky jsou i spojeny vlastně s textilem, kdy dělám nějaký originální potisky z mých fotek a koláží na šaty a na trika. Takže mám i v tom zastoupení vlastně své volné tvorby, no.
3: A v této chvíli, kdyby se chtěl někdo blíže seznámit s vašimi fotografiemi, může je někde vidět?
4: Moje internetové stránky jsou denisaburkalo.cz. Na Instagramu jsem taktéž Denisa Burkalo a to se propisuje do Facebooku, který tam má ještě Denisa Burkalo fotografii. A úplně nejbližší moje výstava bude právě úplně nových fotografií, bude koncem září v ulici Uralské v Praze v klubu Za školou. A potom ještě teda, jestli můžu, tak příští rok mě čeká velká výstava v Novém městě na Moravě, v Horácké galerii, a to bude v červnu 2027.
3: Tak já vám popřeju čisté sklo, bystré oko, hodně štěstí a mějte se krásně, nashledanou.
4: Děkuju moc, nashledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťa to zase dokázal, tak si budeme dál hrát tuhle písničku. Aleluja, napsal ji Leonard Cohen, jiréme verzi Alexandry Bark, ale napsal ji i třeba Jakub Smolík.

Olympika Giordano Bruno, přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Jak jste slyšeli ve zprávách, tak Příbram o víkendu, konkrétně v neděli, ovládne akce Divadlo patří dětem. A dětský den, ten se chystá v neděli v Radimi u Pepy 9. na zastávce Radim. A on tam Pepa láká, představte si to, na speciální zmrzlinu. To mě zajímalo, co to bude za zmrzlinu. Budou tam taky skřídci a mažoretky, malování na obličeji, pěvecká soutěž, dětská diskotéka, skákací hrad zdarma a tak dále a tak dále. Začíná se ve 3 odpoledne, je to teď v neděli 24. Opakuji, zastávka Radim, což je na Kolínsku, je to mezi Pečkami a Plaňanami. Tak tam vyražte, pokud nemáte cestu do té Příbramy, máte to třeba z ruky, tak tohle bude takové komornější, ale jak znám Pepu, tak to bude vymazlené. Za chvilku Roxette, anebo Michal David. Disco příběh na Blaníku.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už dnes odpoledne
0: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, typy, inspirace.
6: Šumava žije!
7: Šumava žije CZ.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
15: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
14: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
15: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
16: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
17: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Disco příběh a Michal David na Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště na rádiu Blaník.
0: No je to Hvězda Konopiště, no, Michal David, to je jasné, přijede letos. My se na něj moc těšíme. Kdo pak je na lince číslo jedna? Haló, haló, rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Bohouš, Plzeň.
0: Bohouši z Plzně, jak pak se máte?
2: No, zrovna po obědě.
0: No.
2: A poslouchám rádio, no. Od rána slyším písničku výherní.
0: Myslíte, že je výherní, jo?
2: No, myslím si, že jo, že to byl Michal David.
0: No, Michal David to byl, je otázka, jestli ty ukázky, co jsme pouštěli, tak jestli to je Michal David. Tak já je pustím a zkontrolujeme to, jo?
2: Ano.
0: No, já mám pocit, že to byl Michal David, co vy?
2: Jo, já taky.
0: No, tak já vám tleskám. Bohuši, máte lístky na Konopiště, už jste někdy na Konopišti byl?
2: Ne, nebyl a asi je věnuju vnučce.
0: Vnučce a ta půjde ráda, myslíte?
2: No, myslím si, že asi jo.
0: Já taky, tak ona vám to aspoň bude vyprávět. Bohuši, moc vám děkuju, že jste zavolal. Gratuluju zároveň, že jste to takhle krásně poznal a odhadnul a taky měl velkou porci štěstí, protože pořád ještě tady zvoní strašně moc telefonů.
2: Jasný,
0: vydržte mi, prosím vás, vydržte mi, prosím vás, na telefonu.
2: Ano.
0: A vyměníme si adresy, jo?
2: Ano,
0: tak
2: ano.
0: Jo, tak se zatím mějte hezky, nashledanou.
2: Naschle.
0: Tak to byl Bohuš z Plzně, který vyhrává lístky. Pravděpodobně je tedy daruje a udělá tím někomu radost. Přátelé, my budeme mít teďka takovou pauzičku o víkendu. Moc dobře všichni víte, že budeme hrát o takovou krásnou dovolenou, to vám ještě dneska řekneme ve vysílání, ale o lístky na Konopiště budeme hrát zase od pondělí. Tak poslouchejte Blaník a já vám budu držet palce.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a všechny podrobnosti o Konopišti najdete na webu radioblaník.cz. Přátelé, za chvilku Melanie C a prostě si budeme dál hrát, jako vždycky.
3: Hodně povolaných,
1: málo vyvolených.
3: Medaile chtějí vši, ale uspějí jen ti nejlepší.
1: Budou to naši?
3: Pojďte jim s námi držet palce.
1: Fandíme hokeji.
3: Fandíme našim.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Ahoj, tady Niceboy.

0: Brno i Třebíč. Nice boy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Melania C, kterou všichni známe ze skupiny Spice Girls. Posloucháte Blaník? A tohle byla minimálně na hodinu naposledy anglicky zpívaná písnička na Blaníku, protože je před námi česká hodinka a s ní třeba Mandraže. Máme si taky Brontosaury a Valčíček.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomíná.
0: A zaspívá nám taky Karel Gott s Charlotou.
2: Ale může se stát,
3: tak častokrát,
2: že začnu se bát. Pak
0: srdce nehasnou, to je krásná věc, kterou napsal Richard Krajčo, hrozně se mu to povedlo. Přátelé, je před námi česká hodinka na Blaníku jako vždycky mezi 12. a 13. Do té doby počasí, doprava, zprávy a přesně za 7 minut bude pravé poledne.
4: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Kontejnery Fígl, dobrý den.
8: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
16: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.
4: Rádio Blaník, počasí.
17: Rádio Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne nám bude krásně svítit sluníčko, jen sem tam se přežene nějaký ten mráček. Teploty vyšplhají k 25 stupňům. Zítra podobně a 28, no a v neděli 30. Teď se vydáme na silnice.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
18: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
17: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně a jak dlouho, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
19: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 18. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu do Prahy po dálnici D5 již od 7. kilometru.
17: Pevné nervy budete potřebovat také na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8, kde má kolona už 2 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestou, teď jsou tu zprávy.
6: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česká železnice bude v budoucnu bezpečnější. Přelouči pátrají po nebezpečném muži. Táborská zoo chystá speciální oslavu.
18: Rádio Blaník.
11: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Správa železnic představila své plány na modernizaci tratí. Do roku 2033 by mělo být elektrifikováno dalších 500 kilometrů a systém ETCS by měl pokrýt transitní koridory. Navíc by měl zabezpečit i dalších 700 kilometrů. Ministr dopravy Ivan Bednárek pak také ocenil prozákaznické chování nového vedení této státní organizace. Policie v Přelouči pátrá po nebezpečném mladém muži. U sebe může mít sekáček a lidé by se ho neměli snažit zadržet. Pokud ho někdo ale viděl, měl by i hned volat na tísňovou linku 158. Muž údajně někomu vyhrožoval, další informace ale kriminalisté nezdělili. Předškolák z Ostravska, který zemřel na záškrt, neměl očkování. Informaci potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. V tamním školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření a hygienici teď rodiče nabádají ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtů je v Česku vzácný. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví v táborské zóně narozeniny. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let. Pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
20: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemitem Madagaskaru, což znamená, že nežije nikde jinde než na tomto ostrově. A tady postupně ubývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
11: Narozeninové komentované krmení začne v táborské zoo zítra v 12:30 odpoledne. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
4: Pepa Černý
18: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, protože za minutku už bude poledne. To znamená, že když je před polednem, tak je to pořád ještě do. Ale už se to blíží. Už jenom minuta, přátelé. Doufám, že už máte připravený oběd. Přeji vám dobrou chuť. Já mám pro vás připraveny české písničky, protože je před námi celá česká hodinka. No a první, kdo nám zaspívá, to bude Hana Zagorová. Je to písnička o počasí a je pravdivá.
21: Je naprosto nezvyklá.

0: Marta Kubišová a Depeše na Blaníku. A víte, proč právě Depeše? Protože tam se zpívá Stůj tam, jak sám Aznavour. A právě dneska je to 102 let, co se narodil pan Charles Aznavour. Opustil nás 1. října 2018. Je to jeden z mála dnů, který si pamatuju takhle úplně přesně, protože zpráva o odchodu pana Aznavoura, to bylo prostě silné kafe, jak se říká. No a teď si dáme písničku, která na Blaníku zazní úplně poprvé.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Vaše oblíbená rubrika. No a už zpívá David Dale Čísla na hodinkách, tak si to užijte. Text napsal Xindl X.

0: Aneta Langerová, skvělý nápad na vlnách Blaníku. Přátelé, řeknu vám ty kriminální příběhy z poslední doby, to je vám zajímavé. Kradou se zvláštní věci, že jo? Všichni jsme sledovali, jak byla odcizena lebka svaté Zdislavy, která se mimochodem už bude v den, kdy my budeme na Konopišti, tedy 30. května v sobotu, tak se bude vracet do chrámu v Jablonném v Podještědí, což je dobrá zpráva. No a teď přišla zpráva z Brna, že tamní strážníci dneska v noci chytli dva pachatele, kteří se snažili ukrást Pokémony. Představte si, že oni normálně se snažili vykrást automat na kartičky s Pokémonama. Oni, když přišli strážníci, tak se vymlouvali, že jim to nechce vrátit peníze, tak si je chtějí vzít sami, ale nakonec se ukázalo, že už chtěli vykrást automat s Pokémonama někde jinde, takže byli obviněni z trestného činu. No, takové to heslo Pokémonů je chyťte je všechny, že jo? Tak to se jim nepovedlo těm zlodějům, ale zase se to povedlo těm strážníkům. Tak zdravíme do Brna strážníky a ať se vám pánové a dámy daří. No a za chvilku Karel Gott, Charlotte Ella Gottová, Jana Kratochvílová, taky skupina Krištofna, hlavně Iva Lecká. Posloucháte Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Ty jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své

0: dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně pomlčka vráž.cz.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
10: Tak je to totálka.
11: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
15: Vy, vykat a vidon, vidra.
14: A vidon?
15: Jasně, a vidon on triof. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
16: Ty má maminka.
15: No prostě všechno na jednom místě.
17: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
18: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš. Jdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
19: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
20: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
19: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
21: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Život je krásný, obzvlášť když je pátek. Jak se to říká, Ivo?
1: Co, jak se říká?
0: No pátku.
1: No pátek je den velkého juchu.
0: Je tady Ivuška, přátelé. Já mám pro vás takovou zajímavou zprávu. Ivo, pozorně poslouchej, jo. Představ si. Víš, co se stalo našim kolegům v Británii, našim rozhlasovým kolegům, jednomu regionálnímu rádiu, se stala kardinální chyba, jo. Oni normálně oznámili ve vysílání, že zemřel král Karel III., což není pravda,
1: no, ale
0: oni to normálně oznámili a hned potom zazněla hymna.
1: Pardon, já se směju, jo, je to teda šílený, ale teď si vím, že on to třeba slyšel,
0: no.
1: Jo, a teď si říkal, já jsem mrtvý?
0: Je to možné.
1: Je to tak? Jo, ale hlavně ono se říká, když někoho takhle prohlásíš za mrtvého a není to pravda, že bude tady dlouho, no.
0: To je pravda.
1: Víš, no, hele, člověk kolikrát jako se ani neuvědomí, že řekne nějakou hloupost, že jo?
0: Je to tak. Hele, stalo se ti někdy, schválně, že jsi řekla úplně nějakou pitomost?
1: Ježíš, mně se to děje furt.
0: Jo?
1: Jo, mně se to děje furt.
0: Co bylo nejhorší?
1: Jako takhle, ale co teda považuji za úplně nejšílenější, jo?
0: No.
1: A ty si toho byl součástí, pozor, jo? Protože Pepa nám chystal reportáže a byl na jednom velmi důležitém místě, konkrétně na Pražském hradě. A já jsem viděla ve scénáři, že je tam napsaný Pepa Hrad. A já jsem tady seděla a říkala jsem, co furt dělá na tom hradě, na jaký hrady on to dneska jezdí. To je nějaký den hradu nebo co? No a do vysílání jsem řekla, a zítra už se chystá ta inaugurace prezidenta, takže zítra až, a furt jsem zítra.
0: No.
1: A ono to bylo ten den.
0: To se prostě stane, no.
1: A ty jsi byl právě na tom hradě, protože jsi o tom informoval přímo z místa, no.
0: A že se ty chyby takhle vždycky týkají státníků, veď
1: no,
0: to zajímavé.
1: No, a sportu a vše, ale u mě je to, hele, já teď to posluchači ví, já jako občas plácám takový jako
0: je
1: věci,
0: to tak. Každý
1: jako
0: občas udělá nějakou tu chybičku. Každopádně naši britští kolegové se samozřejmě okamžitě omluvili.
1: No jo,
0: a bylo to tím, že jim naskočila tady ta zpráva, kterou mají připravenou, protože rádio je nejrychlejší médium, takže my máme připravené různé zprávy, přiznávám. A může se tedy stát počítačovou chybou, že to tam skočí, no a potom je takováhle šlamastika na světě. Tak zdravíme do Británie, nic si z toho nedělejte a královi Karlovi přejeme pevné zdraví. Ivuško, ty si uži víkend, mějte se krásně a vy všichni taky. Mějte se krásně.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nightboy.

0: boj spotřebič. Bitch.
1: Nice boy.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Český.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou ne-

0: Markétka a Marie Rotrová na Blaníku. 13. hodina je před námi. Za chviličku startuje páteční Juchu odpoledne. Ale ještě předtím si dáme počasí, dopravu a další zprávy. U mikrofonu i Valecká, za chviličku Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou na půl.
0: Dáme si i hvězdy a Lucii Vondráčkovou.
2: A tak se v noci dívám, jestli padají hvězdy.
0: A je Libo Jahoda, může být.
3: Život je pohoda, život je fajn.
0: Život je jako jahoda. To je krásný. S Tourou Miraj, ty si taky zahrajeme. Tak 13. to bude za 6 minut. Za chvilku jsme zpátky.
4: Radio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Radio Blaník. Počasí.
6: Radio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně lehce oblačno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28.
7: Jsme Blaník.
8: Pohodové rádio do každého počasí.
9: Blaník za volantem.
6: Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy po D1. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 12,5 kilometru z Prahy na Brno. Počítejte se zdržením okolo 15 minut.
6: Na D8 na 13. kilometru směrem z Prahy na Lovosice havarovalo osobní auto a skončilo mimo silnici. Na krajnici navíc stojí odstavený kamion, dejte tam opravdu velký pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy.
11: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: O střední školy je zájem i ve druhém kole přijímaček. Praha chce opravit jeden ze strahovských stadionů. Brno chystá velké oslavy u vody.
14: Radio Blaník.
13: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Přihlášku na střední školy si ve druhém kole podalo zatím přes 7 tisíc uchazečů. Čas na to mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6letá gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory má zájem na 350 žáků. Vyplývá to z dat na webu státní organizace Cermat. Praha vypsala tender na rekonstrukci malého atletického stadionu na Strahově. Práce přijdou na skoro 50 milionů korun. Areál je podle magistrátu ve špatném technickém stavu. V plánu je výměna trávníku a povrchu a také vybudování nového atletického oválu. Brno chystá 80leté oslavy lodní dopravy. Návštěvníky čeká už zítra bohatý doprovodný program, který začíná v 11 dopoledne. A co vše čeká, prozradí mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
15: Hlavní roli bude mít samotná lodní doprava, takže se návštěvníci můžou těšit na posílený provoz lodí, včetně expresních plaveb zdarma k hrázi. Připraveny také budou prohlídky lodí. Na hlavním pódiu se během dne vystřídají hudební vystoupení i moderované rozhovory s hosty z prostředí lodní dopravy města.
13: Večer pak zítra v Brně vyvrcholí diskotékou přímo u vody a speciálním koncertem. Evropská unie pozastavila na rok dovozní cla na hnojiva. Jde hlavně o močovinu a amoniak. Opatření se nebude vztahovat na produkty dovážené z Ruska a z Běloruska. Tento krok má snížit náklady zemědělcům v Evropské unii a výrobcům hnojiv. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu i Valecká.
5: I Valecká
7: na Rádiu Blaník.
0: Tak krásný dobrý den, přátelé, pátek, páteček, konec pracovního týdne, víkend je za dveřmi, tak co? Zvoláme sláva? Zvoláme sláva!
16: Volejte sláva!
9: tři dny se radujte.
0: Jo. No a protože je pátek, tak tu pro vás opět mám zážitek od Alegrie. Doslova tři vteřiny vás dělí od parádního dobrodružství. Tentokrát na koloběžce českým Švýcarskem a poznáváním zatím málo objeveného skalního města Tisá, trochu jinak, za letopisy Narnie. Takže dneska nabídka pro sportovní nadšence. No a tady je ukázka písniček, které dneska musíte chytit v našem vysílání. No a zbytek už znáte, stačí být první na lince po doznění třetí písničky na 800 109 109. A teď už startujeme hezky česky, začíná nám odpoledne na Blaníku.

0: Tak tohle byla Lucie Vondráčková a písnička Hvězdy. No a co pro vás teď mám? Já bych vás nasměrovala, pokud budete mít čas, chuť, náladu a určitě nebudete litovat. Na náš web radioblaník.cz, tam si totiž můžete poslechnout velmi zajímavé povídání, tentokrát o Švýcarsku. A kromě tipů na aktivní dovolenou se tam od odbornice na zemi Helvétského kříže, paní Aleny Koukalové, dozvíte i to, jak velké téma je ve Švýcarsku právě probíhající hokej.
1: V současnosti opravdu jo, v poslední době, no. Protože oni tak několikrát se s námi dostali až do finále. Mm-hmm. Teď se to navíc hraje u nich doma, už to mělo, naposledy tam bylo mistrovství 2009, pak mělo být 2020, ale covid to rozmyslel jinak. Takže teďko k tomu došli a je to velké téma, zejména třeba Davos je takové jako proslulé místo a hraje tam i spousta teda českých hráčů, anebo tam působí jako trenéři, takže oni nás mají s hokejem hodně spojen.
0: No a já ještě dodám, že tohle povídání je dokonce dvoudílné a o Švýcarsku se v něm, troufám si říct, dozvíte skoro úplně všechno. Tak hurá na náš web radioblaník.cz a teď už zpátky k písničkám. Jo a o hokeji už za chvíli další informace.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak tohle byly Miraj a Jahoda. Před chvílí jsem vás zvala na náš web ohledně Švýcarska, abyste se o něm něco dozvěděli. No a my se tam teď vypravíme znovu, ovšem tentokrát za hokejem.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Hezké odpoledne. Po náročném vstupu do světového šampionátu se čeští hokejisté užívají dvoudenní volno. To jim ale dneškem skončí, protože už zítra odpoledne nastoupí proti Slovensku. A to má čerstvou výhru v kapse v podobě přesvědčivého vítězství nad Dánskem 5-1. Na led se český tým vrátil dneska, kde měl od 10 dopoledne na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Friburku. A Rulíkovy instrukce zněly jasně. Hráči pilovali především hru před brankářem, ale došlo taky na přesilovky. Trenéři udělali i pár změn v sestavě, které naznačil už závěr středečního utkání z Itálií. Do prvního útoku posunuli Martina Kauta. Třetí lajnu tvořili Matěj Bliml, Matyáš Melovský a Daniel Voženílek. Michal Kempný se pak vrátil do elitního defenzivního páru vedle Filipa Hronka a Tomáš Galvas se zase chystal s Janem Sčotkou. I tak by mohla vypadat zítřejší sestava na derby se Slovenskem. To je v tabulce skupiny B druhé s 11 body. Česko má o bod méně a je třetí. Ve skupině A jasně dominuje Švýcarsko s 15 body, následované Finskem s 12. Překvapivě na třetím místě Rakousko a s pouhými 5 body jsou čtvrté Spojené státy. Odpolední program dnes obstarají další dva duely. Kanada, která vede naši tabulku s 11 body a lepším skóre před Slovenskem, vyzve o 16:20 Slovinsko. Německo zatím s jedním bodem v tabulce skupiny B se střetne s Maďarskem. Tolik hokejový speciál. Další to bude před půl šestou.
2: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
6: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
7: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, je, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
6: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
8: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy.

0: SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: Tak to byly Westlife a Mandy. No a před námi je víkend, přátelé. A o víkendu, když budete poslouchat.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Když budete poslouchat a budete mít štěstí, tak vyrazíte k moři. No ne, já si to opravdu nevymýšlím, skutečně, opravdu, v sobotu a v neděli budete poslouchat Blaník a vy určitě budete. No a co pro vás máme? Letecký zájezd pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. Albánie, to je 1,5 hodiny asi zhruba letecky od nás, čili není to daleko, ale hlavně krásné vyhřáté moře, dlouhé pláže, k tomu ubytování na 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive. Přesně tohle na vás čeká. Zkuste už tuto sobotu a neděli najít v našem vysílání hned tři po sobě jdoucí různé písničky od stejného interpreta. Zazní bez jakéhokoliv přerušení. To je takové malé vodítko. Jakmile dozní třetí z nich, zavolejte do studia na 800 109 109, a když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem.
2: Za tři české. Na sluníčkem.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Konopiště hlásí vyprodáno.
1: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
5: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
6: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
1: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
7: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
8: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
15: Co je?
16: Dopravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
0: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
21: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
22: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
21: Kaufland.
23: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
24: Ahoj. Ahoj, tady Nightboy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti a v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: tak si je přání a Leona Machálková na Blaníku. Tak přátelé, 14. hodina se nám blíží. My za chvíli budeme pokračovat samozřejmě. V playlistu jsou připravené další pohodové písničky. Dáme si třeba Petru Janů s Petrem Jandou. A jedeme dál. Taky Hanka Zagorová zaspívá. No a Jarek Nohavica, toho mám také v playlistu a dáme si od něj tuhle.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když sami...
0: Pro každého, myslím, že mám pravdu, tu máme nějakou hezkou písničku, tak zůstaňte naladěni, ať máte pohodové odpoledne. 14. hodina to bude za 7 minut. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká den zalitý sluncem s odpoledními teplotami mezi 25 až 28 stupni. No a v neděli nás rozpálí třicítka. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Nehoda zavřela D6 před Strašecím. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D6 na 33. kilometru z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí.
3: V koloně si podstojíte na cestě z Berouna do Prahy.
5: Kolona nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu do Prahy po dálnici D5 již od 9. kilometru.
3: A na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 je také dlouhá kolona. A my vám v ní přejeme pevné nervy. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Do Brna už míří sudečtí Němci. Záchranáři zasahují u tragické nehody na D6. Zástupci Tribuny Sever jednali o otevření kotle v Edenu.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Brno se připravuje na sjezd sudeckých Němců. Proti akci, která proběhne o víkendu dnes dopoledne, protestovali na zdejším výstavišti zhruba 200 lidí. A ve 2 odpoledne proběhne taky na Moravském náměstí v Brně sousedská slavnost pod širým nebem. U dlouhých stolů seděli už popoledni první desítky lidí. Tragická nehoda zastavila provoz na D6 na Rakovnicku. U Nového Strašecí zemřeli 2 lidé v osobním autě, do kterého narazilo uvolněné kolo jiného auta. Záchranáři mají v péči ještě zraněnou ženu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary je mezi exity Nové Strašecí a Řevničov zavřená. U nehody jsou záchranáři. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek. Město v rámci projektu Industry Open nabízí k nahlédnutí mnoho mimořádných míst a staveb, o které každoročně velký zájem. Kam je možné zamířit, už zítra to už prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
7: V sobotu k nahlédnout do provozu společnosti Štok Plzeň Božkov nebo do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů.
6: Tam návštěvníci nahlédnou do prostředí, které navazuje na 120-letou průmyslovou tradici Plzně. Zástupci Tribuny Sever jednali s vedením fotbalové Slávie. Řešili nedávné výtržnosti během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel co nejrychleji znovu otevřel. Slávia zakončí sezonu v neděli od 2 odpoledne proti Plzni před prázdnými tribunami. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
0: Tak co, přátelé, jak se máte? Je pátek, páteček, den velkého juchu. Možná budete o víkendu pracovat, samozřejmě to je mi líto, ale někdo to tak zkrátka má, to se nedá nic dělat. Ale vy, co budete mít volno, má být nádherné počasí, má být doslova letní počasí. Já jsem včera mého muže přemluvila, aby mi konečně přidělal sprchu zahradní, jo? Protože já jdu do bazénu pouze ve chvíli, kdy má 30 stupňů, což samozřejmě ještě nemá. A plavou tam žáby. No tak se těším, tak se budu sprchovat a budu si užívat volno a věřím, že vy taky. No a v této hodině navštívíme Brno. Lodní doprava totiž slaví 80 let, tak probereme tohle všechno v dobré zprávě se Sárou Dvořákovou a startujeme hezky česky.

0: Jo, mít natřískaný den, to vás pak bolí hlava, že jo, ale zase máte spoustu zážitků. A tak to je přesně ono. Zážitky, zážitky, ty potřebujeme.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
0: A já tu jeden zážitek pro vás mám, je od Allegrie a je to prosím pěkně jízda na koloběžce českým švýcarském. Je to takové poznávání zatím málo objeveného skalního města Tisa a je to s podtitulem, nebo je tam napsáno Za letopisy Narnie. Tak si myslím, že to bude opravdu jako velký zážitek, ale chtělo by to někoho, kdo opravdu je duší sportovec a kdo to ocení. Takže 800 109 109, to je číslo sem k nám. A já už vidím, že nám to tady bliká, takže já už jdu na první číslo, na první linku. Dobrý den, kdo pak je tam? Haló? Haló, haló, Rádio Blaník? No tak nic, tak zkusíme dalšího. Teď tady jich bliká. Haló, haló, kdo pak je tam?
3: Haló, tady Ivan.
0: Dobrý den, Ivane, tady Iva. No vlastně Ivana. Ivane, odkud voláte?
3: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře, takže to jsme možná někde i kousek od sebe, to se může klidně i stát. Tak já vám gratuluju, protože vy jste vyhrál.
3: Potěšený.
0: Ježíš, vy jste můj člověk, jak vy se smějete, to je krásný. Hele, ale taky to tak máte, že vás prostě rozveselí jako spousta věcí a že prostě stačí málo a začnete se smát?
3: Někdy jo, no.
0: Jo.
3: Teď si nebyl jasný, jestli jsou to tři písničky.
0: Jo, takhle. In jeden. No ale jo, zvládnul jste to, prostě vyhrál jste. Helejte, je to tam. A dokonce i s úsměvem, že jo, to je důležitý. Takže užijte si to, prosím vás, bude to velký zážitek. A pak třeba dejte někdy vědět, jaký to bylo.
3: Dobře, dobře.
0: Tak jo. Ivane, nezavěšujte, ještě si vyměníme telefonní čísla, vr.
3: Díky, všechny zdravím.
0: Ano, děkujeme. Je, to bylo hezký. Tak to byl Ivan, no a příští týden další hra o další zážitek z Allegrie. Tak jestli to nevyšlo dneska, třeba to klapne za týden.
2: 3 vteřiny k zážitku?
1: Na Rádiu Blaník.

0: Tak to mě vrátilo do mládí. Pamatuju si, když tohle hrálo MTV 24/7, Is It Love na Blaníku. Za chviličku si dáme další české, Jarka Nohavicu, mám jí zvu Nartu a taky Terezu Kendlovou a Diamanty. No a pokud chcete kvíny, máte je mít.
1: Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
3: Tak já jdu, miláčku.
4: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
3: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
4: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
3: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
4: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
8: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
7: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
8: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
7: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tak je to totálka.
13: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě, když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

0: Diamanty a Tereza Kernlová na Blaníku, no a od nás dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára, jak jsem slíbila. Ahoj!
2: Ahoj Ivo a krásné odpoledne všem. Dnes s dobrou zprávou zamíříme do Brna. Brněnská přehrada totiž letos slaví velké jubileum. Lodě na Príglu vozí cestující už neuvěřitelných 80 let a dopravní podnik města to oslaví ve velkém. Už zítra čeká návštěvníky celodenní program přímo u vody. Od 11 dopoledne až do večera. Právě lodní doprava je už desítky let jedním ze symbolů Brna. Bez legendárních parníků si dnes přehradu umí představit jen málo kdo. První lodě vypluly krátce po válce v roce 1946 a hned první sezónu se svezlo přes 128 tisíc lidí. Oslavy nabídnou posílené plavby, expresní jízdy zdarma k hrázi i možnost prohlédnout si lodě zblízka. Na břehu pak vyroste velká festivalová zóna s koncerty, divadlem, cirkusovými vystoupeními, pěnovou party nebo programem pro děti. Večer zakončí silent disco a koncert ukulele orchestra jako Brno. Chybět nebudou ani ukázky práce záchranářů, hasičů a vodní služby nebo výstava lodní techniky. Připravená bude také velká gastrozóna a speciální historické tramvaje a autobusy, které budou vozit lidi z centra až k přehradě. Dnes na brněnské přehradě pluje 7 lodí a ročně svezou stovky tisíc lidí. Z obyčejné dopravy se za 80 let stala jedna z největších brněnských tradic i oblíbený symbol letní pohody.
0: A protože nás čeká letní počasí, tak se to hodí. Přehrada v Brně slaví, tak se můžete projet.
2: Ano.
0: Sáro, moc děkujeme za zajímavý tip a těšíme se po víkendu. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju a užijte si víkend.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrý.

0: jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Na televizi Seznam se dnes o dobrou zábavu postarají Bud Spencer a Terence Hill. Střihnou si roli policistů, ale tak trochu proti své vůli. Brzy však dojdou k poznání, že služba u policie není nic pro ně. Dokážou se zbavit uniforem? Tak to se dozvíte už dnes ve filmu Dva výtečníci, který začíná na televizi Seznam 10 minut po 20. hodině.

0: Posloucháte Rádio Blaník, je pátek, to je paráda. 15. hodina je před námi. Doslova za 6 minut odbije, dáme si počasí, dopravu a další zprávy a pak další hezké písničky. Co vy na to? Tak třeba Činasky. Přilíbat tě na tvoje ústa. A další láska, ovšem v housce. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to, kdo... A taky Marie Rotrová a seriálová písnička Doma. Srdce zítra na náš práh zazvrátí. Po 15. hodině Mirek Táborský a pořad Na cestách. Za 5 minut bude 15. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude většinou jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. V neděli naměříme až 30. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: D6 před Strašecím je stále zavřená. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Stále je uzavřena dálnice D6 na 33. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí.
2: Při nehodě zemřeli dva lidé, jednu zraněnou ženu mají v péči lékaři. Kolona kamionu je také na příjezdu do Prahy po D5, a to už od 9. kilometru. Osobní auta se zdrží zhruba 15 minut. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, teď jsou tu zprávy.
5: Kolony neovlivníte, servis ano, Toyota Lowman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Stropové ceny benzínu a nafty se opět změní. 3 nákupní tašky s municí překvapily policii na Vysočině. Svaz lyžařů řeší problémy po světovém poháru ve Špindlu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny pohonných hmot oproti dnešku o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 42 korun, což je o 23 haléřů méně než dneska. Jde o ceny pro nadcházející 3 dny, tedy víkend i pondělí. Rakousko bude dál kontrolovat hranice s Českem. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí. Kontroly ale dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí nijak nestěžují. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara je změněná taktika velmi efektivní.
7: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
6: Metnar připomněl, že Rakousko čelilo velmi silným migračním tlakům. Policie odvolala pátrání po mladém muži se sekáčkem. Pohybovat se dnes měl po Přelouči a měl být nebezpečný. Podle informací kriminalistů údajně někomu vyhrožoval. Policie ho dopadla po 13. hodině a s ohledem na jeho zdravotní stav přivolala záchranáře. Ti ho odvezli do nemocnice. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově mlýně v Krkonoších skončil ve ztrátě. Podle serveru Seznam zprávy jde o 24 milionů korun. Akce do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku, včetně americké hvězdy Mikály Šifrinové. Svaz lyžařů nyní konkrétní příčiny finanční ztráty prošetřuje. Tolik zprávy Rádia Blaník a Ivi, je to tvoje.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál, jak jsem slíbila, dáme si Činasky a Hlavolam právě teď. Pak Syndla X s Olgou Lounovou, no a na to naváže Mirek Táborský s dalším dílem pořadu Na cestách. Tak pohodový poslech a hezký pátek.

0: Všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Single X a Olga Lounová a Láska v housce. A teď opět po stopách Keltů, dnes naposledy. Keltské opidum nad Vltavou, tak právě tam se vypravíme teď s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden jsem vám slíbil stopy, které po sobě zanechali na našem území Keltové, a trochu jsem se zdržel u Podmokel na Rokycansku, kde byl už před více než 250 lety objeven mimořádný zlatý poklad. Takže dnes to bude další jiná keltská stopa. Prastarou dopravní komunikací protínající českou zemi od jihu k severu je Vltava. Řeka zpřístupňovala po dlouhá staletí okolní kraje lidem, a i když to bylo území odpradávna víceméně pusté a řeka byla sevřená skalami a hlubokými lesy, začaly podél ní postupně vznikat ostrůvky civilizace. Osídlení je doloženo již ve starší, střední i pozdní době kamenné. Svědčí o něm nálezy kamenných nástrojů, seker i keramiky. Lokalita na ostrohu mezi dnešní vodní nádrží Slapy a potokem Mastníkem v okolí Hrazan, nedaleko Sedlčan, se dočkala rozkvětu v mladší době železné, kdy ji osídlili Keltové a někdy v polovině 2. století před naším letopočtem. Zde založili své opevněné město Opidum. Keltské město zabíralo asi 40 hektarů a chránila ho hradba s několika branami. Centrum se rozkládalo mezi vrchy Doubí a Červenka. Rozsáhlý archeologický výzkum zde probíhal v letech 1949 až 63 pod vedením PHDR Libuše Jancové CSC z archeologického ústavu ČSAV a odhalil mnoho zajímavostí ze života Keltů. Byly tu zaměřeny a odkryty části opevnění, bran a sídelních objektů. Jádro Opida se nalézalo v místě, které se dnes nazývá Hrádnice. Opidem Hrazany vede naučná stezka, tvořená vlastně jen několika informačními panely. První z nich najdete na návsi v osadě Hrazany. Panely přinášejí informace o zmíněném výzkumu. Bohužel jednotlivé panely nespojuje žádná značená stezka, takže jejich polohu v terénu musíte spíš hledat. Nicméně, pokud půjdete z osady Hrazany po turistické značce ve směru ke zřícenině hradu Ostromeč, tak na některé z nich určitě narazíte. Krásným a zajímavým místem v areálu Hrazan je vyhlídka opata Zavorala na skále nad Vltavou a dostanete se na ní krátkou odbočkou ze žluté značky. A věřte, že si to užijete v klidu, protože na tahle krásná místa, která za vidění rozhodně stojí, se ku podivu davy nehrnou. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Byli žili a no name na Blaníku a brzy je uslyšíte na Konopišti, tedy brzy příští víkend v sobotu 30. Moc se na ně těšíme, na kamarády ze Slovenska. Ale teď hurá do hlavního města, protože Praha má opět jedno nej. V hlavním městě, konkrétně na Novém městě, máme hotel, který se dostal do letošního prestižního výběru

0: Versailles, který oceňuje výjimečnou architekturu a design hotelů, restaurací, letišť a kulturních prostor. Tenhle hotel sídlí v neorenesanční budově z roku 1884 nedaleko Tančícího domu. Pražský zástupce se tak zařadil po bok pozoruhodných staveb třeba z Číny, Německa, Francie, Chorvatska a nebo Maroka. Tak gratulujeme. No a pokračujeme dál. Za chviličku Marie Rotrová nebo Václav Neckář. Jsme Blaník.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
2: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a Královna Viktorie a tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
6: Vy, vykat, avidon, vidra.
5: Avidon?
6: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
11: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady.
14: A je nám tu dobře.
15: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
16: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
17: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
18: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
17: I teď?
19: Ano.
17: A teď?
19: Jo, včera, dnes i zítra.
18: Prostě pořád.
20: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
22: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
23: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
0: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: To byl Václav Meckář a Podej mi ruku, projdem Václavák. Podejte mi ruku a já vás vezmu do Písku. Protože v Písku jsou zase sochy z Písku. Tím bych vlastně mohla říct úplně všechno, ale já ještě přidám další informace. Je to tak trochu klasika. Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu vyrostly už po 20. A kolik jich je, to nám teď poví Edita Kučerová z Písecké radnice.
1: Letos je to celkem 8 pískových instalací, z toho 5 je velkých, 2 jsou jako hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace Písecké věže jako stroje času. A kromě těch 5 velkých, pak máme 3 takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní si myslím, protože je to vodník, je to vodní víla a je to žabka a různá vodní fauna.
0: No a já ještě dodám, že sochy vznikaly pod rukama umělců od konce dubna a teď už je opravdu hotovo. Tak pokud přemýšlíte nad nějakým tím zajímavým víkendovým výletem, tak Písek je v tuhle chvíli asi úplně ideální. No a já se loučím, přeju vám krásný víkend, má být slunečný, má být hezký, tak si ho užijte. Možná se potkáme v Jirnech, co? Já tam budu. Tak se na vás budu těšit. No a za chvilku Vlasta Suk, mějte se báječně.
2: Jsme Blank a hledáme hvězdy Korobiště.
3: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
3: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
3: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Ahoj, tady Niceboy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
9: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
8: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
9: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
8: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
19: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Tak to byla krásná písnička, s kterou se s vámi rozloučila kolegyně Iva Lecká. Hajdy, Vašo Patejdo a Ztracený ráj. Už je s vámi Vlasta Suk, na Blaníku pokračujeme odpolední vysílání při pátku, vás všechny zdravím a mám pro vás nabídku písniček v té další hodině. Valdemar Matuška zaspívá. Těšte se na nedvědy. A taky nám zaspívá Petr Kolář. Odpolední pohoda pokračuje, na Blaníku hrajeme hezky česky, za 5 minut už budou 4 hodiny odpoledne. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
3: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, během dne přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Jdeme na silnice.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: D6 je stále zavřená a kolony jsou na Pražském okruhu. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
5: Dálnice D6 je aktuálně z důvodu vyšetřování dopravní nehody na 33. kilometru uzavřena obousměrně. Řidiči jedoucí z Prahy na Karlovy Vary musí sjíždět na exitu 32 a z Karlových Varů na Prahu exitem 38 Hřevničov. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou a zdržením od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 25. a 18. kilometrem a zdržení je zde okolo 30 minut.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Babiš mluvil o prodeji pardubické explozie. Splašení koně zavinili nehodu povozu v Rožnově. Jihlava chce o víkendech oživit centrum města. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. Zájem ale mají taky další evropské firmy. Explozie se podle něj extrémně daří. Zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje. Česko bude usilovat o přímé letecké linky z Prahy do Šanghaje nebo Delhi. Aktuálně začalo fungovat spojení mezi Prahou a americkou Filadelfií. První letadlo dnes přistálo na letišti Václava Havla. Dopravce American Airlines obnovil přímé lety po víc než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Záchranáři zasahovali u neobvyklé nehody v Rožnově pod Radhoštěm. Splašení koně tam odpoledne narazili s povozem do stromu a zraněny byly 2 děti a dospělý muž. Právě ten utrpěl nejvážnější zranění a do nemocnice ho musel přepravit vrtulník. Situaci na místě komplikovala taky splašená zvířata. Jeden kůň utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpátky do center. Nově to zkouší taky Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co přesně půjde, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
7: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
6: Snazší parkování pomůže těm, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami a nebo třeba za programem v centru. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta Suk.
0: Přáním krásného pátku, za minutu už bude 16 hodin.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Ve středu jsme si na Blaníku povídali s umělcem, který má na svědomí tuhle pecku. Hostem kolegy Pepi Černého byl Matěj Homola ze skupiny Vohnout a mimo jiné došlo i na velké výročí. Kapela slaví 30 let na scéně. A podrobnosti si připomeneme za malou chvíli. Radio Blaník. Do té doby hezky česky. Valda Matuška už za chvíli a teď Helena Vondráčková. Necháme se sladce omámit. Jdeme na to. Krásný.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: legendární Valda Matuška Eldorado na Blaníku 10 minut po 16. hodině. Rozjíždíme pátek podvečer, skoro de facto před víkendem máme. Všechny vás zdravím, doufám, že se máte dobře, že si užíváte tu pohodičku s námi. No a teď si připomeneme taky to, co se tady odehrálo ve středu mezi 16. a 17. kdy si kolega Josef Černý v rámci Pepových parťáků povídal s Matějem Homolou ze skupiny Vohnout a došlo i na audioknihu 30 svíček na dortu, kterou Vohnouti slaví 30 let na scéně.
1: My jsme vydali knížku 30 svíček na dortu, která rekapituluje celou naši historii a vlastně i historii před kapelou, jak jsme přišli vůbec k hraní. Je to braný od našeho dětství po současnost. Na základě tohodle jsme dostali takový prašněný nápad, že se uděláme audioknihu, který jsme opravdu zrealizovali. Je to nápad z loňského podzima a my jsme vlastně celou tuhletu zimu pracovali na tom, aby ta audiokniha teď na jaře byla hotová. Takže bylo zatím půl roku práce, je to 4,5 hodiny mluveného slova, prokládaného písničkama. A myslím si, že to byl na naše poměry, jako bychom točili třeba dvě dlouhohrající desky. Bylo jsem opravdu hodně práce.
0: Celé to středeční povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A na YouTube si úplně zadarmo můžete poslechnout i tu zmíněnou audioknihu. Takže do toho, jinak v rámci toho rozhovoru samozřejmě přišla řeč na písničku Svaz českých bohémů a tu si dáme právě teď. Radio Blaník,
2: vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj, zatáčky, točí se svět.

0: nemůžem. Slovenská PH za těbou, tady na Rádiu Blaník za 7 minut, už bude 16:30. Víkend před námi a teď bych tu měl pro vás pozvánku na Jižní Moravu, konkrétně do archeoparku Pavlov, který jsem včera navštívil, co by byl blanický krajánek. A vypátral jsem, že se tu koná spousta zajímavých akcí, jak mi prozradila kurátorka Zuzana Havlická.
1: Ta nejbližší, co nás čeká, je 23. května, kdy máme novou akci, která vzniká v rámci festivalu muzejních nocí, kterou jsme pojali ale jako muzeum ve dne v noci. To znamená, že otevřeme návštěvníkům na celých 12 hodin a čeká je bohatý doprovodný program.
0: Takže zítra to bude stát za to. Celou reportáž už brzy najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Dál pro vás hezky česky Nedvědi a taky Petr Kolář. V nebi snad ti prominou. Dobré odpoledne.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
4: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
5: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
4: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
5: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní.

0: Žentour a bednářské stroje.
1: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
0: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
1: Černokosteleckýpivovar.cz.
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tak, je to totálka.
7: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
13: No jasně, super.
12: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
13: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
12: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
13: Pánové na burger s trhaným masem.
14: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Tak já jdu, miláčku.
16: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
15: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
16: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
15: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
16: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
17: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
18: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
19: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
20: Milí šikulové a milé šikulky,
21: hledáme možná právě vás.
20: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
21: Zlaté české ručičky
20: na rádiu Blaník.

0: Petr Kolář, další hezká česká pro vás v nebi snad ti prominou. Posloucháte Blaník, který od zítřka za týden oslaví na Konopišti 27. narozeniny. Petr Kolář tam nebude chybět a užít si to můžete i vy. A to přesto, že už je vyprodáno, protože opět po neděli budeme rozdávat volné vstupenky. A vy kromě toho, že si je můžete vyhrát sami pro sebe, tak je taky můžete někomu darovat, jako dnes náš výherce posluchač Bohouš z Plzně.
1: Asi je věnuju vnučce.
0: Tak to je krásné. Tak do toho držím palce, opět po neděli budeme pokračovat, budeme hledat hvězdu Konopiště pro daný den a vy budete pozorně poslouchat, krátce po 8. hodině odhalíme sestřih té hvězdy, no a pak se musíte v pravý čas dovolat do studia na 800 109 109. Tak držím palce, zase po víkendu pokračujeme.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
3: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a dál hezky česky do té 17. Třeba Dalibor Janda, 10 prstů pro život.
3: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
3: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
3: Pojďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
3: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
17: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč.
1: Nice boy. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Dalibor Janda zpíval 10 prstů pro život. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis, no a pak hromada písniček pro vás, Věra Martinová.
2: Až na vrcholky hor.
1: Taky si dáme puty, navštívíme tatu. A nebude chybět Věra Špinerová. No, písně a hrajeme. Ano, hezky česky. Za 6 minut bude 17 hodin. Radio
3: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Radio Blaník. Počasí. Radio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty se nám budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. V neděli naměříme až 30. Teď se vydáme na cesty.
6: Jsme Blaník.
7: Pohodové rádio.

0: Daník za volantem.
1: D6 stále zavřená a kolony na Pražském okruhu. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
2: Dálnice D6 je aktuálně z důvodu vyšetřování dopravní nehody na 33. kilometru uzavřena obou směrně. Řidiči jedoucí z Prahy na Karlovy Vary musí sjíždět na exitu 32 a z Karlových Varů na Prahu exitem 38 Hřevničov. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou a zdržením od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 25. a 18. kilometrem a zdržení je zde okolo půl hodiny.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Finanční správa pomůže poplatníkům napravit chyby. Do Česka míří výrazné oteplení. Řidiči na jihu Čech najedou kilometry navíc. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Startuje další takzvané daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, tedy na slevu na vyživovaného manžela anebo manželku. K čemu tento nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
4: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. Česko čeká první letošní tropický den. Od zítřka se totiž výrazně oteplí a už v neděli budou teploty šplhat nad tropickou třicítku. Nejtepleji by mělo být hlavně v Polabí, na Plzeňsku anebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí vydrží i začátkem příštího týdne, pak se teploty vrátí k normálu. Řidiči musí na jihu Čech počítat v dalších týdnech s komplikacemi na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky můžou řidičům cestu prodloužit o desítky kilometrů. Pražská zoo oslavuje speciální mláďata. Ve výběhu zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. V tomto případě jde o první narozené mládě tohoto druhu od loňského přesunu stáda z Trojské zahrady do tamního areálu. Další přírůstky jsou také u koní Převalského, na Dívčích hradech a v trojské expozici Goby. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je to Vlastík.
6: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět.
0: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
6: A za chvíli se s naší Samirou zaměříme na další zajímavosti, tentokrát na generaci X, takže podrobnosti za pár minut. Do té doby hezké české od Věry Martinové, anebo holek právě teď mám ráda.

0: často kombinují vysokou pracovní disciplínu s lehkou nedůvěrou vůči novým trendům.
1: Samira na Blaníku.
2: Aneb, proč se říká, co se říká?
3: No, teď už opět hrajeme pohodové písničky. Marika Gombitová, Miroslav Žbírka a za okamžik taky Buty, Tata. Dobrý den.
4: Nevím, z

0: Huty, písnička Tata, svého času nejhranější píseň v rádích. A jak to vypadá aktuálně, dozvíte se dnes po 18. hodině v České desítce s kolegou Petrem Slívou. Tak poslouchejte dál. Za 10 minut bude 17:30. Teď už tam ve studiu kolegyni Moniku Hlubovou a jdeme za hokejem.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký podvečer. Vedení českého mužstva se v polovině turnaje chystá uzavřít soupisku. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse na ní dopíše třetího brankáře Petra Kváču. Národní tým se dnes podivolna vrátil zpátky na led a trénoval před zítřejším duelem se Slovenskem. V tréninkové hale hráči nejprve absolvovali tradiční týmové focení a pak už je čekala zhruba hodinová porce cvičení. Trénovali především v útočném pásmu, kde si chtěli nastavit jasná pravidla. A víc tomu říká také mluvčí národního týmu Marek Němčík.
3: Slováci mají mladý, brusivý, nebezpečný mančaft. Soustředit se chceme na vlastní hru, na vypilování určitých nedostatků, které jsme v ní měli, a na stadionu bude skvělá atmosféra a celý tým se ten zápas moc těší.
2: Trenéři plánují nastoupit se sestavou, ve které mužstvo končilo poslední duel s Italy. Češi jsou v zítřejším zápase se Slovenskem poměrně jasným favoritem sázkařů. Zhruba v polovině šampionátu zatím přijali sázky za více než 1,25 miliardy. Aktuálně se hrají dvě utkání. Kanada hraje se Slovenskem ve druhé třetině 1-0 a Německo vede na začátku druhé třetiny nad Maďarskem už 2-0. Tolik hokejový speciál, další bude zítra.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a za chvíli třeba Věra Špinarová či Michal Tučný. Rád se brouzdám rosou.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně v Ráž u Písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně.vraž.cz.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
14: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
17: Ty Jejha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
18: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
19: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
20: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
21: Šumava žije!
22: Šumava žije CZ.
23: Kontejnery Siegel, dobrý den.
24: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
23: A tomu říkáte problém?
25: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
26: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada. Česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
27: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Michal Tučný a rád se brouzdám rosou na Blaníku, jo, a takovou rosou se brouzdat u moře a zadarmo, no kdo by to nebral?
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A my pro vás tohle máme, ano, slyšíte správně, na Blaníku si někdo z vás vyhraje letecký zájezd pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. A na co se můžete těšit, co vás tady čeká? Tak jednak vyhřáte moře, dlouhé pláže, k tomu ubytování na 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu s All Inclusive. No, tohle je velká paráda, co říkáte. Tohle může být vaše. Stačí pozorný poslech našeho vysílání teď o víkendu, jakmile uslyšíte. Hned tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Zavolejte na 800 109 109. Když se dovoláte jako první, vyhrajete a poletíte. Ano, za sluníčkem. Tak už tento víkend držím palce.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: No a dál do pohody třeba Ricky Povery nebo Olympic dávno. Další hezká česká. A za 6 minut bude 6:45.
2: Konopiště hlásí vyprodáno.
1: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
4: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
1: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.
17: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: spotřebič. Buč. Nice boy. 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Tak to byla krásná romantika a sní Chris Norman. Posloucháte Rádio Blaník. Přiblížila se 18. hodina, další čerstvé zprávy za okamžik, k tomu počasí a dopravní servis. No a pak kolega Petr Slíva s Českou desítkou už tu pro vás vybral Terezu Maškovou, která se dostala do těch top desítek nejhranějších písniček Hořkosladký valčík. Bude i skupina opět Radeček, všechno je v pořádku. A nebo Eva Farna Miraj, vzpomeneš si. Tak pokračujeme dál. Blaník hraje hezky česky, za 5 minut bude 18 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni v údolích, ojediněle kolem 6. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Teď se vydáme na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ŽSD.
4: S kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 40 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 9. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut.
2: Pozor dejte v Kolíně v Jasolské ulici u křižovatky s Žižkovou. Policie tam došetřuje srážku dvou aut. Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný večer.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Izolace Američana chodbulovky neomezuje. Auto srazilo v Mladé Boleslavi dva chodce. O víkendu vyvrcholí první fotbalová liga.
3: Rádio Blaník.
6: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Americký lékař izolovaný na Bulovce kvůli možné ebole je dál bez příznaků. Podle zástupců nemocnice se cítí velmi dobře. V bioboxu bude po inkubační dobu tedy ještě 20 dní. Žádná laboratorní vyšetření v současné době muž nepodstupuje. Na provoz zařízení nemá hospitalizace tohoto muže žádný vliv. V centru Mladé Boleslavy zasahovali záchranáři. 57-letá řidička dnes vyjela v ulici u stadionu na chodník a porazila tam dva procházející lidi. Ženu úrazem hlavy transportovali záchranáři letecky do vojenské nemocnice v Praze. Muže také s úrazem hlavy převezli do mladoboleslavského zařízení. Řidička za volantem pravděpodobně skolabovala. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
7: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
6: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. Pátým kolem vyvrcholí nadstavbová část první fotbalové ligy. Největší pozornost bude už zítra mířit na vyprodanou pražskou Julisku. Dukatu v přímém souboji o účast baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia pak zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni a po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Na trávníku nakonec proběhnou také oslavy s fanoušky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Česká desítka s Petrem Slívou.
1: Česká desítka.
3: Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Na Rádiu Blaník.
5: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Slovy Karla Gotta, čas letí jako bláznivý. Týden se s týdnem sešel a je tady zase čas na žebříček 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Tak, jak nám je spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI na základě počtu přehrání písniček v jednotlivých rádiích. Do playlistu rádií písničky různě vstupují a vypadávají, tu se objeví nějaká novinka, která vytlačí nějakou jinou písničku, potom se novinka ukáže, že nemá takový hitový potenciál, jak se původně zdálo, takže se do vyšších rotací vrátí nějaký starší kousek, potom to hudební dramaturg opět zkusí s tou novinkou a tak pořád dokola, čímž se dostávám k odpadlíkům. Českou desítku tentokrát opouští společná písnička skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli s názvem I tak to za to stojí, která se před týdnem do žebříčku vrátila. A druhým odpadlíkem je písnička Zastav mě od Marka Ztraceného. Ale oba interprety v té aktuální české desítce uslyšíte. Stejně jako v ní uslyšíte skupinu Činasky s písničkou Selhání, která si připisuje čtvrtý týden v české desítce. Nejnovější kousek kapely, která svou historii začala psát už před více než 30 lety. A z Michala Malátného je vážený skoro 55-tník se stále tím šibalským úsměvem někdejšího pankáče. I o tom jsme se bavili, když tady byl na začátku května v kytarovém ránu. Záznam kytarového rána z částí skupiny Činasky najdete na našem webu a na YouTube kanálu i s obrazem. A v české desítce teď na 10. místě uslyšíte Činasky a Selhání.
1: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo 10.

0: Desítka.
1: Na rádiu Blaník, místo deváté.
0: Novinka.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a tohle byla aktuálně devátá nejhranější česká písnička v uplynulém týdnu v rádiích a zároveň novinka České desítky. Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek. Vy, kdo posloucháte páteční premiéru České desítky, tak mám pro vás dobrou zprávu. Modlili jste se dostatečně a pátek skutečně dorazil. A vy, kdo posloucháte nedělní reprízu, nebojte, tak on zase přijde. K písničce Modlitba za pátek vzniknul i videoklip, ve kterém si mimo jiné zahrál i Petr Čtvrtníček a Marek vzpomínal, že když Petrovi zavolal, tak první slova byla: OK, zahraju, ale bude tě to stát 100 tisíc. A potom z Petra vypadlo, že chce, aby Marek těch 100 tisíc poslal ne jemu, ale dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Takže slovo dalo slovo, Petr Čtvrtníček si v klipu zahrál, bez nároku na honorář a v Opařanech mohou pořídit něco, co třeba nutně potřebují. Tak to bylo deváté místo a před námi je osmá příčka a na ní pro změnu Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. Život nikdy není tak hořký, aby se nedalo najít i něco sladkého.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tak to byl návrat do české desítky a v počtu týdnů strávených v žebříčku momentálně největší mazák, nebo spíš mazačka. Kateřina Marie Tichá, skupina Benjis a jejich společná písnička Plamen. Písnička, které Kateřina původně moc nevěřila. Myslela si, že z ní hit nebude a v éteru zapadne. A teď už si připisuje 110. týden. Slyšíte dobře, 110. týden v žebříčku nejhranějších českých písniček v rádích. A to nemluvím ani o tom, že 11krát ten žebříček vyhrála. Rozhodně příjemné překvapení nejenom pro Kateřinu. A my se vypravíme za dnešním prvním pohledem zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Doslova a do písmene se vrátíme do roku 1998. Pamatujete si na projekt No Guitars? Založili jej Kamil Střihavka a baskytarista Zdeněk Mazač. Slyšíte? Baskytarista. Takže to s tou absencí kytar nebylo úplně stoprocentní. Projekt No Guitars získal z 5 nominací na prestižní ceny Grammy, předchůdce dnešních andělů, 2 gramofonky, a to v kategorii nejlepší zvuková nahrávka roku a zpěvák roku 95. No a v roce 1998 přišla druhá deska a na ní byla i písnička Černá růže, která byla týden nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Dnešní první pohled zpátky a návrat do roku 1998 k projektu Kamila Střihavky a Zdeňka Mazače No Guitars. A za chvíli zpátky do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Ráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně.vraž.cz.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
2: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portal.
16: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu no i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
20: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
21: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
20: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
0: No to bych to pěkně zvoral.
21: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Ahoj, tady Vašek Neudvárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. I tentokrát v ní sklízíme to, co přinesl rádiový éter v uplynulém týdnu. Takové každotýdenní dožínky. V České desítce si přehráváme desítku nejhranějších českých písniček v rádiích v posledním týdnu. Už máme za sebou 10. až 7. místo a jeden pohled zpátky a pojďme na 6. Tam je písnička, která už 16krát stanula v čele žebříčku. Písnička od skupiny Miraj s názvem Drahokamy. Písnička, která si poměrně rychle našla místo v rádiových playlistech i oblibu u fanoušku kapely. Drahokamy vznikaly ve spolupráci s ověřeným producentem Ondřejem Fiedlerem. Mix měl na starosti Oli Jacobs, držitel Grammy, který s kapelou pracoval už na albu Mannequin Echo a na svém seznamu spoluprací má i taková jména, jako je třeba Taylor Swift nebo Harry Styles. To se to potom točí hity. Tak tady jsou Drahokamy na 6. místě České desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 6.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník, místo.

0: Na rádiu Blaník.
1: Xindl X a jeho puberťák na páté příčce české desítky. Písnička, která je v žebříčku 36. týden a Ondra Ládek si s ní vysloužil už 11 vítězství. Ondra už se chystá na letní koncertování, festivaly i svou oslavu v pražských Riegerových sadech a propo Xindl X natočil docela vtipnou reklamu na jednu nejmenovanou kosmetickou značku. Hledejte na jeho Facebooku a stojí to za to. A v české desítce na Blaníku se budeme zase věnovat nejhranější českým písničkám, konkrétně té čtvrté nejhranější v uplynulém týdnu. A tou je písnička Odlétáš od formace UDG. Písnička, která je v žebříčku nejhranějších českých písniček třetím týdnem. Jenom připomenu, že kapela zažila na začátku roku velké změny, odchod zakládajících členů, změna repertoáru. No a z toho pohledu se to zřejmě asi vyplatilo, protože si nepamatuji, že by se někdy nějaká jejich písnička vyšvihla v počtu hraní v rádích tak vysoko. Tak tady je ta bramborová medaile.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Čtvrté místo české desítky. UDG a Odlétáš. A před námi je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: A tentokrát rok 2000. Richard Miller v tom roce přišel s albem s prostým názvem A hosté. Autory hudby u většiny písniček jsou Ivan Tásler a legendární Jaro Filip. A Ivan Tásler je také autorem hudby k písničce, ke které text napsal Michal Horáček, ve kterém zvěčnil svou hráčskou vášeň. Jmenuje se Srdce jako kníže Rohan a dva týdny to byla nejhranější česká písnička v éteru. Tak zpět do roku 2000.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: Dnešní druhý pohled zpátky. Rok 2000 a dva týdny nejhranější česká písnička v éteru. Touhle dobou jste na přelomu tisíciletí nejčastěji z rádia slyšeli písničku Srdce jako kníže Rohan s textem Michala Horáčka a hudbou Ivana Táslera, kterou na své album A hosté naspíval Richard Miller. A my se vrátíme k nejhranějším českým písničkám v uplynulém týdnu a k medailovým pozicím. Kulatou 70 v české desítce slaví skupina Jelen s písničkou Všude zdejší. Tak dlouho se tato písnička vyskytuje mezi nejhranějšími českými písničkami v rádích. Celých 70 týdnů. A propo, Jeleni vyráží vstříc letošním Jelen Festům. Pokud jste je nestihli v O2 aréně s Hradištěnem, tak si je vychutnáte přes léto trošku jinak. A vzhledem k tomu, že těch zastávek mají v plánu opravdu hodně, tak určitě najdete i místo, kam nemusíte cestovat stovky kilometrů. Někdo to bude mít i přímo pod nosem. A teď už vám přímo do uší z Blaníku zpívají Jeleni písničku o tom Všude zdejším. Text, který konec konců vzniknul právě z toho věčného cestování po koncertech.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: Všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček na druhém místě české desítky. Písnička, ke které vydává kapela nový koncertní klip, ten zachycuje energii živého hraní i silné emoce, které si písnička od svého vydání získala u fanoušků napříč generacemi. Ten klip vzniknul během vyprodaného koncertu v pražské hale O2 Univerzum, kde kapela představila spojení s orchestrem i velkolepou vizuální show. A právě atmosféra toho mimořádného večera se stala inspirací pro chystaný koncert ve velké O2 aréně, který proběhne 26. února 2028 a nabídne vlastně podobný, ale ještě větší a ambicioznější hudební zážitek. No a před prvním místem ještě rekapitulace. Na 10. místě jsou Činasky a jejich nová písnička Selhání. Do české desítky vstoupila novinka. Nová písnička Marka Ztraceného s názvem Modlitba za pátek a usadila se ten první týden na 9. místě. Osmá příčka patří Tereze Maškové a Hořkosladkému Valčíku. A máme tady taky jeden návrat. Kateřina Marie Tichá a Benjis a písnička Plamen na místě 7. Šestou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byly Drahokamy od Miraj. A Puberťák Cindl X je tentokrát na místě 5. Čtyřka patří skupině UDG a písničce Odlétáš. A bronzový jsou tentokrát Jeleni a jejich Všudezdejší. A stříbro z Hrábla skupina Opět a Radeček a písnička Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo a tam je... No jo, jsou tu zase, už po šesté. Tak fanfárku. Duet Evy Farné a Miraje. A vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo.

0: První místo české desítky, které už po šesté za sebou zaujímá stejná písnička, ta, kterou jste právě teď slyšeli. Duet Evy Farné a Miraje s názvem Vzpomeneš si? To je název té písničky i s tím otazníkem. Třeba vám ji Eva zaspívá na svých třech koncertech v Pražském Edenu a Miraj to na stejné místě zopakuje za rok. No a to je z dnešní české desítky vše. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka každý týden čerpá. A bude tak i příští týden v pátek po 18. hodině v premiéře, anebo v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Rádio
3: Blaník.

0: Za námi skupina Queen a tak taky česká desítka s kolegou Petrem Slívou. Teď už vás opět zdraví a pohodový páteční večer přeje Vlasta Suk a je přesně na vteřinu 19 hodin. Co si budeme hrát v rámci písniček na přání v příštích minutách? Karla Gotta, běž za svou láskou. Přejete si Lunetik. A nebo Františka Ringo Čecha s Karlem Wagnerem. A jedna fotbalová. Vyhrajeme, my hrajeme, hezky česky a na vaše přání.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to mělo vypadat zítra na obloze? Většinou sluníčko, jasno, během dne se místy může zatáhnout, ale pršet by nemělo. Teploty přes den 21 až 25, místy až 28, v tisíci metrech na horách kolem 19, v noci a po ránu 11 až 7, místy i 5 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Pojďme do toho na rozjezd písniček na přání. Michal David s tímto vzkazem. Máme tady požadavek, abychom zahráli. Tak jdeme na to. 20. května oslavila paní Věra Frišová 50. narozeniny. Chtěli bychom ti popřát hodně zdraví, štěstí a životního optimismu. To ti přejí mamka, tačka, manžel, dcera Verunka, Filip, taky sestra Péťa, Honza, Lucka a Zuzka. Blaník se připojuje a k těm krásným kulatinám posílá největší z nálezů a ztrát.

0: Chrovit otevřel dnešní páteční písničky na přání největší z nálezů a ztrát. Posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Asi už víte, jak to u nás funguje, ale opakování matka moudrosti, takže kdybyste chtěli někoho potěšit písničkou na přání, není to, že byste teď vytočili číslo nebo napsali, ale je potřeba, abyste si napsali v předstihu, ideálně 3 pracovní dny předem, vybrali si nějakou pěknou písničku, vyplnili formulář, odeslali a o zbytek se postaráme. To vše na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz v kontaktech. Tak a pojďme dál. Chtěla bych zahrát tuhle písničku pro dobrou náladu. S Blaníkem jeden pěkný, i když je člověku smutno. Adéla. Tak Adélko, pokud vám je teď smutno, tak já doufám, že vás písnička alespoň trošku rozveselí. Tady máte a já vám přeji pěkný večer a posílám vám slzu.
1: Rádio

Tolik slza na vlaníku každej sám a teď na vaše přání Gumbay Dance Band. Koho potěšíme? Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku pro našeho řidiče autobusu Emila k svátku od Lukáše. Guten Tag, chtěl bych zahrát písničku pro mého syna, k 9. narozeninám napsala Luboslav z Písku. Tak jo, tak synka zdravíme a posíláme sluníčko z Jamajky.

Tak jsme si zahrali Goombay Dance Band a teď na vaše psání taky Lucie Bílá s písní Děkuju ti. S tímto vzkazem, milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svého manžela, se kterým už jsem celých 33 let. S tímto přáním. Nejsou to jen roky v kalendáři, ale život plný lásky, vzpomínek a snů. Děkuji, že ho mohu žít právě s tebou. Na kole i životem počlapat dál, i když čas nám už pár vrásek dal. 33 let lásky, smíchu a cest. Já neměnil bych ani za 1000 hvězd. Nepotřebujeme nic víc, když máme jeden druhého. Bohumila. Tak to je krásné. Tak my vám přejeme ještě další a další roky, ať se máte rádi. A tahle písnička je jen pro vás.

0: Blaníčku, zahraj prosím písničku. Přečkali jsme dlouhou zimu, chlapi zvládli drsnou rýmu a tak hrdě hlásíme, že do Brzan pádíme. Je tu Martin, Olda, Vlačka, Péťa, Olča, také Natka, Léňa, Bája, Martinka, jo, povedená skupinka. A tato skvělá pospolitost je srdeční brozanská záležitost. Ahoj a díky, Olga. Není za co, tak skupinko, tady máte Karla Gota.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Karel Gott a běž za svou láskou, 10 minut před 7:30, my jdeme za dalšími písničkami, už za chvíli Edith Piaf na vaše přání. A taky třeba Jelení a Hradišťani, miluju tě. Tak si to užívejte, vychutnávejte si páteční pohodu s Blaníkem. Za okamžik pokračujeme. Pěkný večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
5: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
4: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
5: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
4: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
5: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
4: Černokostelecký pivovar. www.pivovar.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
18: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
20: Na rádiu Blaník.
0: A teď na vaše přání taky nedvědí. Máme jen sebe. Posílám tuhle písničku pro radost na zahrádku do Sosnové své rodince a všem, kdo poslouchají. Děkuji, přeji krásný večer, Gabča. Tak Gabčo, zdravíme. Tady jsou nedvědi.

0: jen sebe.
1: Bratři jen vědi zpívali hezky česky na Blaníku, máme jen sebe. Teď Lunetik, ať je hudba tvůj lék. Blaníčku chci nechat zahrát písničku pro všechny posluchače, co rádi poslouchají, protože hudba je opravdu lék. Posluchačka Nikča, no Nikčo, máte pravdu, zdravíme vás. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli pro mého syna Dominika, který dnes slaví 30. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší a žij naplno, protože život je moc krásný na to, aby se strápil čímkoliv nepodstatným a ztrácel tím čas. Máme tě moc rádi takového, jaký jsi, máma. Aha.

0: Lunatic, ať je hudba tvůj lék. Posloucháte Blaník, dobrý večer vám všem. Před námi Edith Piaf a s tímto vzkazem dnes slaví své narozeniny naše babička Alinka Dohnálková. Přejeme hodně zdraví a stále plno energie. Všechno nejlepší přejí želvy, Eňa a taky brambory.
1: Blaník, rádio.

0: Tohle byla Edith Piaf a vysílání Rádia Blaníka. Pokračujeme dál. Teď je písnička Miluju tě pro mého andílka Simonku. Jsi pro mě vším. Děkuji ti za to, že jsi. A nepopsatelně moc tě miluji. Vlček.
1: Rádio Blaník.

0: skupina Jelen, taky Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. A před námi jedna fotbalová. Milé rádio Vlaní, chtěl bych nechat zahrát pro mého kámošek 18. narozeninám tuhle písničku od Járy. No tak my přejeme všechno nejlepší a posíláme ole, ole, ole.
1: Kdo kde a s kým?
2: Fotbal!
1: Kolmíč, to je rým.
2: Fotbal!

0: takhle si můžeme prospějovat. Ole, ole, ole, vyhrajeme letošní mistrovství světa. No, kéž by. Budeme v dalších zápasech držet palce samozřejmě. A taky hrát na vaše přání v příštích minutách pro vás třeba Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. Dáme si narozeninovou a potom taky zaspívá Karol Duchoň.
1: Ano, to rád mám. Věř být skutok, věř být mám. Všetko, čo chceš tě.
0: A nebo si přejete Kelly Family First Time. Další pohodovka, krásná věc pro vás. A na přání. Tak za okamžik pokračujeme, pěkný večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
17: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
18: Garáž v Horním Slavkově na Sokolovsku za 426 300. Garáž v Ostravě za 275 000. Ještě jedna garáž v Ostravě za 275 000. Byt 2 plus 1 v Desné v Libereckém kraji za 2 390 000. A rodinný dům Ostrava Vítkovice za 5 999 000 korun.
17: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Vašky na přání.
14: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, jedeme dál. Teď na vaše přání narozeninová zaspívají Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Posíláme písničku Milušce do Šimonovic. Máme tě moc rádi a všechno nejlepší. Přejí tvoji věrní přátelé.

Narozeninová Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák na rádiu Blaník. A před námi Karol Duchoň, prosím o zahrání písničky pro mého muže Lupoše, který dnes slaví 60. narozeniny. Přeju ti hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně pohody. Mám tě moc ráda, tvoje Míňa. A tady je písnička Mám tě rád, tak ať potěší.

0: tohle je velká paráda, co říkáte. Karol Duchoň, mám tě rád. Za 5 minut 20 hodin, ještě v této hodině stihneme jeden požadavek, tak pojďme zvolnit, dáme si romantiku a vzpomínku na rodinu Kellyovic. No, Kelly family před námi. Trutnováci zasílají pozdrav do Blaníku, moc bychom vás poprosili o zahrání pro nás všechny, kteří jsme se opět těšili, že se znovu setkáme a konečně jsme se dočkali. Trutnováci vám moc děkují a všechny zdraví. A tahle je písnička First Time.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

0: Tolik tedy vzpomínka na Kelly Family a písnička First Time. Necelá minuta nás dělí od 20 hodin, posloucháte Blaník. A děláte dobře, protože stále hrajeme na přání i po té osmé večerní. Třeba Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho léta.
1: Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho...
0: Bude i pohoda od kabátů.
1: Když se v nás chlapy poberou, tak jenom nože.
0: A dáme si večer kor brontosaurů.
1: Dřív než půjdeš večer, má milá spát, vzpomeň na to, že se...
0: Tak tahle nám to tady bude hrát po 20. hodině, jak jinak než hezky česky.
1: Si to zpívám, tobě patří je z lásky a na dobrou noc.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A zítra bychom se měli dočkat sluníčka, meteorologové slibují jasno, jenom během dne se místy může ukázat oblačnost, ale pršet by rozhodně nemělo. Teploty od 21 do 25, místy až 28 a v 1000 metrech kolem 19 stupňů, v noci a po ránu 11 až 7, někde i pouhých 5 stupňů Celsia.
2: Pasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: A jdeme dál na vaše přání, teď Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho léta. A komu to bude tentokrát? Milý Honzo Štréblen z Mžece, k tvým dnešním krásným 80 plus narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, dobrou náladu a ti to pořád šlape jako za mlada. S úsměvem a přátelským pozdravem přejí Jiska a Miloš ze Šípů u Čisté. Tak my se připojujeme a posíláme písničku Valdemara Matušky.

Alda Matuška, krásná písnička, když jdou na mužskýho léta. A my pokračujeme dál, teď Lucie Vondráčková. Dobrý večer, Blaníčku, chtěla bych zahrát tuhle písničku na dobrou náladu pro moji mamku a pro mého tačku. S pozdravem, Sabina vybírá. Láska umí

Za námi Lucie Vondráčková, Láska umí víc, a teď, jak slyšíte, skupina Kex a písnička Vých. Jirenko, přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a štěstí, děkuji za tvoji starost a péči, Honza.

0: Za námi kapela Kex a písnička Víš na Blaníku. A před námi Sandra, haj, haj, haj. Milá Moničko, přeju ti k tvému svátku hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Moc tě miluju a navždy spolu, to ti ze srdce přeje tvůj Jarko, Ajko, náš Andrejko, taky Simča s Eliškou a Badim, Inka s rodinou, brácha z Denda, z Kaříska, máma Maruška, Pepa ze Zaječova a všichni, co tě mají rádi, moc si touží a na zdraví tvůj Jarko z Libomyšle.
1: Jsme Radio Blaník.

Zpěvačka Sandra, háj, háj, háj. Na rádiu Blaník teďka bátí na vaše přání pohoda. Jirko a Járo, k vašim narozeninám přejeme všichni hodně zdraví, štěstí a lásky. Dědovi velkou pusu od Štěpánky, Jarouška a Anešky. Máme tě moc rádi. Prosím o zahrání písničky Pohoda od Kabátů pro celou super partu do prvního patra firmy Envision. Votice pod vedením pana Pepy Klapáče, PS Bando, tak na pohodu a krásný víkend, Vlasta a Veronika.

Na Blaníku Kabáti a Pohoda. Pokračujeme na vaše přání s Michalem Davidem. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Pár přátel pro naše květnové oslavence Pepu, Zdeňka, Mirku a Honzu. Máme vás rádi. Hodně zdraví, štěstí a životní pohody vám všem přejí Norci z Hvízdalky.

0: a Michal David. Přátel stačí mít. Za chvíli třeba Miraj, či Marta Kubišová a taky Celine Dion. Tak vám přeji pohodový páteční večer s Blaníkem s písničkami na přání, které si za chvíli budeme dál vychutnávat.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
4: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
3: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
4: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
3: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
4: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
3: Černokostelecký pivovar.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
14: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: A dál na přání, Miráji, když nemůžeš, tak přidej. Rozlučková pro holky z Olympusu, ať nám páteční odpolední směna uteče, napsala Klára.

Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Teď na vaše přání taky Celine Dion. Zdraví Jirka ze Suchovršic, který by chtěl zahrát tuhle skvělou pohodovku od překrásné kanadské zpěvačky pro naši super čupr rodinku k dnešní pohodové grilovačce a taky pro naše hokejisty. Ať zítra porazí naše bratři a Slováky. Moc díky, Jirka. Jirko, zdravíme, tady máte. Radio.

Tohle byla výborná Celine Dion, na Blaníku teď Marta Kubišová. Dobrý den, chtěla bych si sama pro sebe nechat zahrát písničku od Marty Kubišové, napsala Kristýna. Tak jo, tak to máte, přejeme pěkný večer.

Tak je necháme znít, když si to Marta Kubišová přeje. Ano, nechte zvony znít za námi, před námi na vaše přání taky brontosauři a večerka. Kristýnko, jen jsem ti chtěl napsat něco obyčejného, že jsem rád, že tě mám, že i úplně normální chvíle jsou s tebou nějaké sčí a že se často přistihnu, jak se usmívám jen kvůli tomu, že si na tebe vzpomenu. Nemusí být žádný důvod ani speciální den, prostě tě miluju a jsem šťastný, že jsi součást mého života. Honza. Radio Blind.

0: Pronto samozřejmě večerka, další hezká česká napřání. Za dvě minuty bude 8:45, za chvíli třeba Despacito. A hezky český argemač Hana Zagorová, dneska už to vím.
1: Písničky napřání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky napřání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky napřání
1: na rádiu Blaník.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde
7: od lesa, koupí auto od Esa.
8: 30 let, až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
11: Housebrand Café per favore?
12: Sí, signora.
13: Housebrand.

0: na rádiu Blaník.
1: No a teď na vaše přání taky Despacito. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát pro našeho syna k 7. narozeninám. Napsal Petr, tak přejeme všechno nejlepší i my z Blaníku.

0: Despacito.
1: Za námi pecka Despacito a před námi další hezká česká od Argemy. Blaníčku, pěkný večer, zahrajte prosím pro Anise do Heřmanic. Čekala jsem na tebe celých svých 29 let a stal jsi se láskou mého života. Děkuji ti za to, že jsi, miluji tě nade všechno a ještě více tvá milující žena, Sabina. Radio Blaník.

Gema. A jen s tebou být. S vámi Rádio Blaník i v pátek večer a stále taky hrajeme na vaše přání a teď už Hana Zagorová. Dobrý večer, Blaníčku, prosíme o písničku pro naši Leničku, která slaví kulatiny a my máme přání jediný, ať ti zdraví slouží, ať nejsi nikdy v louži, ať štěstíčka máš dosti a slzy vždy jen od radosti. Brácha Jarda s rodinou.

0: Hana Zagorová zpívala na Rádiu Blaník, Dneska už to vím. A vy určitě víte, že čas od času prodlužujeme písničky na psání, především takhle o víkendu nebo v sobotu, v pátek, tak budeme prodlužovat i v příští hodině a samozřejmě i dál si budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A jak by to mělo vypadat na obloze zítra? Většinou sluníčko během dne se místy může zatáhnout, ale pršet by nemělo. Teploty od 21 do 25, místy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 19. V noci a po ránu naměříme 11 až 7, místy 5. Toliko počasí a pokračujeme dál.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty 9 večer, teď na vaše přání, Antonín Gondolán, Čekej a neplakej. Hlaníčku, chtěl bych zahrát na písničku k mým narozeninám, které mám v neděli. Bude mi 74 let, moc děkuji. Fanda z Chomutova. Tak Fando, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se vám daří a zachovejte nám přízeň. Tady máte písničku, Čekej a neplakej.

Antonín Gondolán, Čekej a neplakej. Teď na vaše přání taky holky, vzpomínky zůstanou. Prosím o zahrání písničky na směnu Pepy Klapače do Envision Levoticích. Bando naše bývalá, byli jste ten nejlepší kolektiv, co jsme poznali. Neříkám, že nechybíte. Pepi a Páj, smích, vystrašený pohled Libora, když se za ním šlo, obě Dany a jejich obětavost a Pája, její dobrosrdečnost a Jany nervy, co občas měla s náma. Tož bando, ať se vám hezky pracuje a myslete na nás v dobrém. Průšvihář Veronika a zmatkář Vlasta.

Na Blaníku jsme si vychutnali holky, vzpomínky zůstanou a před námi Michael Jackson. Komu budeme hrát tentokrát? Dobrý večer, Blaníšku, chtěla bych zahrát píseň pro moji mamku, taťku a moji starší ségru, kteří jsou právě teď a sedí u ohníčku na chatě. Touto písničkou bych nechtěla naznačovat nic, co se týče názvu, ale miluju tuto píseň, protože to má vibe a myslím si, že i ostatní posluchači Rádia Blaníky taky budou milovat. Děkuji za zahrání a přeji všem hezký a příjemný večer. Alča, tak Alčo, tady máte a všechny vás zdravíme, kohínku.

0: teď 10 minut po 21. hodině, je s vámi Rádio Blaník a pokračujeme na přání. Před námi Lucie Bílá z písní Tygřice. Zahrajte prosím do Viskumy Václavovi Tužce Hrubé alias Hrubcovi, naší super spolupracovnici k blížícím se kulatinám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, pohody, málo nervů a stresu. To už je mnohem víc. Si přejí tři můry z práce. Božula, Renča a Emilka. PS, nezapomeň nachystat dostatek těch kompotů.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Lucie Bílá, písnička Tygřice. Pokračujeme na vaše přání. Lucie a Marie, to je další hezká česká, která potěší v tuto chvíli. Dobrý večer, rádi vás posloucháme u ohníčku. Moc vám děkujeme, Blaníčku, za tohle krásnou písničku. Pája, Honza a Sabina vybírají. Jdeme na ni.

0: Lucie, písnička Marie, no a pokračujeme dál. Zdravím všechny posluchače Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro mého kamaráda Jaru Dubského tuhle písničku od Marka. Tak Marku, tady máte.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin.

Tak to je písnička, která nás nakopla při páteční večeru Chinggis Khan. A já doufám, že potěšila. A teď už Kristýna na vaše přání přeji Radku Snítilovi z Písařova hodně zdraví, štěstí, radosti a splněných přání. A co ti daří ve všem, do čeho se pustíš a každý den ti přinese něco hezkého. Radek.

0: za námi Kristýna, za chvíli Václav Neckář a taky Mirek Černý Ranger z Balíček karet. Za 6 minut půl desáté, pěkný večer.
1: Jedna hvězdička
2: je samozřejmě málo.
1: My vám jich dáme rovnou 5.
2: Užijte.

0: sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli
0: u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
12: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
16: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
17: Lyže?
18: Happy Sport.
17: Dětské kolo?
18: Happy Sport.
17: Půjčovna?
18: Happy Sport.
17: Servis?
18: Happy Sport.
17: Bazár?
18: Happy Sport.
17: Šťastné dítě?
19: Happy Sport.
17: Happy Sport?
18: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automoto Rieger má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku.
19: www.bezpotisku.cz.
20: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
21: K čemu vám jsme dobrý?
22: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
23: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
24: No a teď pokračujeme s Václavem Neckářem. Chtěla bych zahrát pro Haničku Kvapilovou a Toníčka Fischera pro dobrou náladu. Děkuji, vaše věrná posluchačka Iveta. Není za co, tady je písnička, další hezká česká.

Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A pokračujeme dál. Jiro Lamour, tak jsme zase na chatičce a posloucháme vás. Prosím, zahrajte taky všem, co sedí u ohníčku jako my a užívají ten nejkrásnější pohled, co může být. A to na oblohu plnou hvězd. Děkuji, váš posluchač Jenda. Tak Jendo, ať si to dále užíváte.

0: Teenage Rolamour, 8 minut po půl desáté v písničkách na psání. A teď Mirek Černý, Rangers, balíček karet. Ahoj Blaníčku, zahrajte prosím hezkou písničku panu Václavu Kouřimovi ze Strakonic, který by se dnes dožil krásného životního jubila. Milující manželka, dcera s přítelem, Anička, pejsek Ťapík, kocourek Venoušek a kožička Miky. Tak my vzpomínáme společně s vámi a tady je ten balíček karet.
1: Radio Blaník, hezký český.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Mirek Černý, také Rangers a balíček karet. No a jdeme do finále, tady je poslední vzkaz, respektive poslední tři vzkazy a poslední písnička na přání pro dnešek v pátek 22. května. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro mou partičku známých a kamarádů z práce. Martina, Marka, Zbyňu, Rostiu, Lukáše, Krištofa, Roberta, Petra, Pavla a taky chci zahrát pro moji stázičku, pro babičku Ali a dědu Michala. Babičko a dědo, zítra se uvidíme. Babičko, zítra máš kulaté 70. narozeniny, tak ti přeji všechno nejlepší. Michal ze Zlína. Další vzkaz. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od skupiny Kabát pro moji maminku Irenku, opožděně k narozeninám. Maminko, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A bude to i pro tatínka Jiříka Tomáše z Valašského Meziříčí. A do třetice to bude písnička pro naše kolegy do hasičárny Vojtu Baroše, Radima Vujtka, Mirka Světlíka, Marka Gajdošíka, Libora Macuru a Adama Zábranského. Adam Zábranský slaví 50 let. Milý Adame, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let. Ať jsi stále tak veselý. Děkuji, Pavel z Vizovic. Tak hrajeme z pekle sudy válej. Tohle je poslední hezká česká napřání. Alespoň pro dnešní večer. Tak si to užijeme.

0: A to bylo finito, poslední písničkové přání pro dnešní večer. Zase zítra od 19 to bude hrát podle vás. A pokud byste chtěli někoho potěšit, tak nezapomeňte, že kdykoliv si můžete napsat, ale 3 pracovní dny předem, abychom tu vaši oblíbenou písničku zahráli. Přes internetové stránky radioblaník.cz. Tady je podrobnější návod, no a za chvíli už ode mě Karel Gott nebo skupina Opět Radeček.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
9: Rodina je na prvním místě, je stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: Karel Gott, svět má ty chvíle rád. Teď je přesně 22 hodin, už jsou nachystané písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Čekejme krásný den plný sluníčka, ano, meteorologové předpovídají jasno. Během dne se místy může zatáhnout, ale srážky by nás trápit neměly. Co se teplot týče, 21 až 25 v maximech, místy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Noční minima 11 až 7, místy 5 a Vlasta se k vám přeje krásný večer. Užívejte si ho i nadále s písničkami z lásky. Zpívá Michal David, Zůstaň a neodcházej, pak taky Whitney Houston, John Lennon a nebo Bobora Motýl, Vyznání a spousta dalších.
1: Písničky z lásky.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
14: Ve vlaku či autobusu.
15: V čekárně u lékaře.
14: A nebo na procházce v lese.
15: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
14: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
15: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
12: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
11: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

mikrofonu nočního vysílání Rádia Blaník Vlasta Suk. Já vám všem přeji nádherný poslech. Máme sobotu 23. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Vladimír. Blahopřejeme. 83. narozeniny slaví český hudebník, dirigent, skladatel Felix Slováček a máme tu jednoho herce, Marka Lamboru, tomu je dnes 31 let. Tak můžem rozvíjet to poupátko, rozvíjet to poupátko. Nejkrásnější z květů, nejkrásnější z květů. A ještě tu máme jednoho českého zpěváka, dneska slaví 84. narozeniny Jiří Štědroň. Krásné písničky má Jiří Štědroň, co říkáte. Tak blahopřejeme i vám, kteří slavíte, ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky do pohody dnešní noci.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh.

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Blaník.
0: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
5: Blaník je i bezva práce.
0: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je sobota 23. května. Dnes má svátek Vladimír a Vladimíra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se uskuteční pátý ročník celorepublikové akce Den otevřených lesů. V 9 dopoledne startují na Mírovém náměstí Dobřížské májové slavnosti. Konají se také na Komenského a Dukelském náměstí. Na Kvildě v informačním centru začíná v 10 dopoledne Den Šumavského národního parku. Akce nabídne různé aktivity pro turisty. Klatovy přivítají ve 3 hodiny odpoledne zahájení výstavy Sochy v ulicích, festivalu současného umění ve veřejném prostoru na náměstí Přemysla Otakara II. V 8 ráno začínají na Tylově nábřeží v Hradci Králové farmářské trhy. Botanická zahrada v Liberci bude mít celodenní program s přednáškami i hranými pohádkami k oslavám Světového dne včely. A ve 2 odpoledne se dočkáme v pražských Žlutých lázních slavnostního zahájení preventivní akce policie s názvem Bezpečně u vody. Akce je zaměřená na zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na vodě a nebo v její blízkosti. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Aguarachar!